0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v

0: kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Klasik Praha.
3: Klasik Praha.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Dělejte z Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné úterní jitro 7. července. Šťastné datum 2 sedmiček 7.7. nám v dnešním ranním vysílání ukáže, jak mocný vliv mohou mít na děti jejich prarodiče. Stačí jedno významné gesto, o kterém víme, a dá vzniknout hudební legendě. Více za chvíli. Přeji vám příjemný poslech.

Ivan Kusněr nám za doprovodu orchestru Národního divadla v Praze pod vedením Jana Šticha dospíval árii Figara z lazebníka sevilského Joaquina Rossiniho. My po opeře za chvíli uslyšíme část z pochodů, které zkomponoval Edward Elgar. Jsou to slavnostní vojenské pochody a my se zaposloucháme do toho s označením čísla 4 G-dur. Ale bude to až za chvíli. Nejdřív vám prozradím, kdo byl tím šťastlivcem, na nějž se usmála přízeň jeho prarodičů a i díky ní se z této osobnosti stala hvězda, hudební hvězda. Mluvím o Gustavu Mahlerovi. V skutku se narodil 7. července, bylo to ovšem v roce 1860 a my si o něm povíme trochu více v dnešním ranním vysílání.

Dozněl jeden ze slavnostních vojenských pochodů Edvarda Elgára a symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Andreje Nalípra nám dohrál pochod číslo 4 G-dur v 7 hodin a 10 minut. Za chvíli uslyšíme druhou část dvojkoncertu pro dva fagoty a orchestr F-dur Antona Zimmermana. Hrát nám bude soubor Rezonanca Praga a solisty budou Ondřej Šindelář a Sergio Azzolini. Ovšem, to bude hudba, která se rozezní až po předpovědi počasí pro Prahu. Dnes budeme mít v hlavním městě ráno polojasno až oblačno, během dne postupně až zataženo. Později večer se od severu může objevit i déšť. Nejvyšší odpolední teploty budou poměrně vysoké, 26 až 28 stupňů Celsia.

Dozněla ukázka z dvojkoncertu pro dva fagoty a orchestr F-dur Antona Cimrmana. Hrál soubor Rezonance Praga a sóla měli Ondřej Šindelář a Sergio Azzolini. Máme 7. července a právě teď je také 7 hodin a 18 minut. Zaposloucháme se do hudby filmu Jih proti severu z roku 1939. Tóny k němu dal dohromady Max Steiner a my uslyšíme, jak je hraje orchestr Philharmonie de Strasbourg pod vedením Marka Letonia. Ale ještě předtím je tu důležitá informace pro řidiče. Na Pražském okruhu na 11. kilometru počítejte s dlouhými kolonami, kvůli i blokovému odbavování tunelů.

0: Klasik Praha.
1: Starověké Řecko a Řím fascinují do dneška svými báji a mýty. Na filmy inspirované antikou se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Těšte se na ukázky z Jasona a Argonautů, Herkula nebo Troji. Poslouchejte rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
8: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme první z pěti preludií Alexandra Skriabina v podání Jana Schulmeistera. Za 2 minuty bude 7:30 a my budeme poslouchat francouzský vojenský pochod z alžírské svity Camille Saint-Saëns. Rád nám bude symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod taktovkou Vladimíra Válka. Dnes máme 7. července a tak je to právě dnes 166 let, které napočítáme od narození Gustava Mahlera. Ten se v skutku narodil 7.7. Bylo to roku 1860 v Kališti u Humpolce. Pocházel z židovské německy hovořící rodiny, která žila na Českomoravské vrchovině a záhy se z Kaliště přestěhovala do Jihlavy, která měla na hudební vývoj Gustava Mahlera v jeho dětských a dospívajících letech opravdu velký vliv, zvláště židovská hudba, ta lidová klezmer, ale pochopitelně i hudba, kterou mohl slyšet z okolí od českých hudebníků. Gustav Mahler měl jedno veliké štěstí, nejenom, že získal hudební talent, ale měl také obětavého dědečka a babičku. A prý v 6 letech na půdě u babičky a dědečka nalezl klavír a dědeček mu tento klavír věnoval. A tak už o 4 roky později mohl na něj hrát a dokonce při veřejném vystoupení.

Dozněl francouzský vojenský pochod z alžírské svity Camille Saint-Saense v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze pod vedením Vladimíra Válka a dozněl 7:58. Za chvíli hudba Arcangela Corelliho, předtím ale ještě zastávka u Gustava Mahlera. Je to velká osobnost historie hudby, kterou si právě dnes připomínáme, neboť 7. července roku 1860 se tento velký skladatel a dirigent narodil a studoval poté, co vyrůstal v Jihlavě ve Vídni na Vídeňské konzervatoři a pak už se vydal na svoji hudební dráhu. Působil jako dirigent v Lublani, Olomouci, v Jihlavě, také v Hamburku, svého času i v Praze v Německém divadle a asi nejvýznamnější bylo jeho působení ve Vídni, kde měl možnost být uměleckým ředitelem tehdejší dvorní opery a zároveň šéf-dirigentem vídeňských filharmoniků. Ale z jeho přístupu k hudbě se těšila i Amerika, neboť i tam působil. Byl ředitelem New Yorkské metropolitní opery a New Yorkské filharmonie.

0: Dozněla hudba Arcangela Corelliho. My se zaposlouchali do Allegra, do páté části sonáty číslo 4 F dur. Hrála nám Michaela Koudelková, Monika Knoblochová, Libor Mašek a Jan Krejča. Je 7 hodin 37 minut a my se ještě jednou zastavíme u zmínky, která nám připomene velikost Gustava Mahlera, který se narodil 7. července roku 1860 před 166 lety a kterého si jeho současníci vybavovali především jako dirigenta, ale on byl také pilným a velmi nadaným skladatelem. Ovšem hudba ta jeho nebyla v době svého vzniku příliš populární. Dnes je tomu naopak. Orchestry si jej rádi vybírají do svého repertoáru, i když je často náročná na počet hudebníků, třeba symfonie tisíců. Mahler komponoval brzy ráno, byl ranním ptáčetem a velmi pilným, dbal i o určitou životosprávu, protože zatímco ráno cvičil, později během dne prý cvičil, ale fyzicky. Plaval, běhal a jezdil na kole. A jak takový den u Gustava Mahlera vypadal? Třeba když si připomeneme jeho milovanou chatrč na břehu jezera Atrze v Rakousku, kde komponoval, prý tam chodil v 6 ráno, v 7 mu v tichosti přinesli snídani a teprve, když bylo poledne, otevřel dveře a vrátil se k normálnímu životu. Jak už jsem říkal, dnes je jeho hudba už mnohem populárnější než v době svého vzniku a my si část z jeho díla také připomeneme. Teď zazní druhá věta symfonie číslo 1 D dur Gustava Mahlera Titán.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Slyšeli jsme polku elfu Josefa Strause, která se rozezněla po druhé části symfonie číslo 1 D dur Titán Gustava Mahlera. Polku elfu nám zahrál orchestr Johanna Strause pod vedením Jacka Rothsteina. A nyní na nás čeká píseň Arrivederci Roma Renata Rascella. Už za chvíli ji přednese Juan Diego Flores.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tohle je Klasik Praha.

To byl Juan Diego Flores, který nám zaspíval píseň Renata Rascela Arrivederci Roma. My se ale neloučíme ani se Římem, ani s ranním vysíláním Rádia Klasik Praha, neboť máme před sebou ještě druhou část po 8. hodině a 8 stále ještě nebylo. Než zazní znělka zpráv, která vám také určí právě 8. hodinu, uslyšíte ještě skladbu Mariana Vargy. Zazní jeho umáš a Johann Sebastian Bach podsta tomuto slavnému baroknímu umělci. Od slovenského jazzrockového hudebníka hrát nám je bude Ladislav Horák, Radek Krampl a Vít Švec.

0: poctu Johannu Sebastianu Bachovi skladbou Omáš, a Johann Sebastian Bach složil nejenom Marián Varga, ale také hudebníci, kteří tuto skladbu hráli. Ladislav Horák na akordeon, Radek Krampl na vibrafon a Vít Švec na kontrabas. Za malou chvíli bude 8 hodin, těch ranních naštěstí máme před sebou téměř celý den, 7. červenec, úterý, a za chvíli také druhou část ranního vysílání, kterou hudebně zahájí tvorba Richarda Wagnera. Uslyšíme část z opery Tristan a Isolda.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Slavnostní bohoslužba Betlémské kapli v Praze včera připomněla výročí mučednické smrti mistra Jana Husa. Právě tam středověký církevní reformátor počátkem 15. století kázal. Upálen byl pro své názory před 611 lety v německé kostnici. V kapli zazněly modlitby za smíření rozdělené společnosti, za spravedlivé uspořádání vztahu mezi státy i za oběti násilí, zneužívání a útoků. Odkaz církevního reformátora Jana Husa včera připomněla také ekumenická bohoslužba v Husinci. Evropská unie oznámila vyslání 4 hasících letounů na pomoc v boji s požáry na jihu Francie. Stroje podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen dorazí z Kypru a Švédska. Unie je aktivovala v rámci evropského programu pro posílení a sdílení zdrojů Rescue. Stovky hasičů bojují s rozsáhlým požárem na jihozápadě Francie. Oheň podle Ursuly von der Leyen zasáhl také některá místa Portugalska, Španělska nebo Řecka. Kameraman Robert Richardson, držitel 3 Oscarů a 7 dalších Oscarových nominací, převzal v neděli na Karlovarském festivalu ocenění Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Poté uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režisérů Olivera Stouna, Martina Scorseseho či Quentina Tarantina. Ke vzniku celovečerního dokumentárního debutu Hojdová jako student kamery na pražské FAMU oslovila Richardsona e-mailem s prosbou. On souhlasil s takovým projektem a z původního studentského záměru se zrodilo tvůrčí i osobní přátelství. Dnes bude nad Českou republikou během dne oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i pohůřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 18 stupňů. To je ze zpráv v 8 vše. Teď už budeme poslouchat tóny Richarda Wagnera.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z opery Tristan a Isolda. Byla to Isoldina smrt z lásky, kterou nám zahrál frankfurtský rozhlasový orchestr pod vedením Andrese Oroska Estrady. 8 hodin, 10 minut, za chvíli hudba Antonína Reichy, a to třetí část jeho klavírního koncertu S-dur. Solo bude mít Jan Bartoš a doprovázet bude symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. Předtím ještě informace o dopravě, jednak o té silniční. Buďte pozorní na Pražském okruhu, na 12. kilometru na trase k Ruzini, tam jsou hlášeny dlouhé kolony a blokové odbavování tunelů. No a teď ta podzemní doprava v pražském metru. Na lince C nejezdí vlaky mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pankrác. Je tam nutné využít náhradní autobusovou dopravu a nebo si vybrat jinou cestu pomocí MHD za vašimi povinnostmi nebo radostmi.

0: Slyšeli jsme hudbu nepokojného mladíka, který v 11 letech utekl z domova a působil v Bonnu, Hamburku, Vídni a nakonec se usadil v Paříži, kde se stal váženým profesorem na konzervatoři a mezi jeho žáky patřili například Berlioz, Franck, Gounod nebo i Liszt. Mluvím o Antonínu Reichovi. Právě od něj teď zazněla třetí část klavírního koncertu S-dur. Solo měl Jan Bartoš a doprovázel symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky. Je 8 hodin 17 minut a nás nyní čeká tvorba Ennia Morriconeho, tedy filmová hudba. Tentokrát ze snímku Hodný, zlý a ošklivý, tedy Spaghetti Western z roku 1966. A hudbu Ennia Morriconeho teď přednesou filharmonici města Prahy.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu si připomeneme díl, jehož hostem byl vynikající mladý houslista Daniel Matejča. Je nejen členem Sukova kvarteta, ale i vyhledávaným solistou, který má na kontě už několik nahrávek pro suprafon. I o nich bude řeč v úterý 7. července od 19 hodin na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.

0: výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Jsme Klasik Praha.

Vokální soubor Voices 8 nám dospíval tradicionál Shenandoah v 8 hodin a 25 minut. My se nyní vydáme za další pěknou skladbou. Tentokrát to bude od Georga Friedricha Händla, ukázka z jeho Oratoria Solomon. Hraje Aleš Bárta a Virtuosity Praga pod vedením Oldřicha Vlčka.

Dozněla symfonia z oratoria Solomon Georga Friedricha Händla. Hrál nám Aleš Bárta a virtuozity Praga pod vedením Oldřicha Vlčka. Je 8 hodin 29 minut, tedy chvilka před půl devátou, kterou nyní ozdobí hudba Scotta Joplina. Uslyšíme The Entertain, což je známá skladba, kterou nám tentokrát přednes Isaac Perlman na housle a Daniel Barnboim na klavír.

0: Dozněla skladba Scotta Joplina The End Time. Slyšeli jsme, jak ji hrají Jack Perlman a Daniel Barenboim. Nyní si vyslechneme, jak Česká filharmonie pod vedením Semjona Pičkova hraje hudbu Petra Iliče Čajkovského. Máme 8 hodin a 33 minut a zazní finále Čajkovského symfonie číslo 4 F moll.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Doznělo finále čtvrtá věta symfonie číslo 4 F mol Petra Iliče Čajkovského. Hrála Česká filharmonie pod vedením Semjona Byčkova a dohrála v 8 hodin a 43 minut. Za chvíli 8:45 a právě v takový okamžik už budete poslouchat hlas Jonase Kaufmana. Jeho tenor vám zaspívá árii ze třetího dějství opery Turandot Giacoma Pucciniho Nessun Dorma a doprovázet bude orchestr dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod vedením Antonia Papana.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme, jak Jascha Heifetz zahrál solo ve třetí části koncertu D-dur pro housle a orchestr Johannesa Brahmse. Hrál za doprovodu Chicagského symfonického orchestru pod vedením Fritze Reinera. Máme 8 hodin 56 minut a tak před námi je poslední skladba ranní nabídky. A tou je skladba Tarquinia Merulli La Catarina. Hraje soubor Il Giardino Armonico.

0: Tak nejspíš zněla skladba Tarquinia Merulli v době, kdy se poprvé hrála. Alespoň tak se snažili zahrát tuto skladbu hráči souboru Il Giardino Armonico pod vedením uměleckého vedoucího Giovanni Antoniniho. My se po skladbě Tarquinia Merulli dostaneme k tvorbě klasicistní a uslyšíme z opery Don Giovanni arii Madamina il catalogo è questo. Zpívat ji bude Paolo Bordogna za doprovodu filharmonika Arturo Toscanini pod vedením Francesca Lancilota a bude to také první skladba dnešní dopolední nabídky Ondřeje Fischera. Filip Sichra se s vámi loučím a přeje pěkné úterý.
1: Tohle je Klasik Praha.
2: Madamina, il catalogo è questo, delle belle che va il padre mio, un catalogo che l'ho fatto io, osservate.

0: Hezké úterní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je teď necelých 6 minut po 9. hodině 7. července, úterý, svátek dnes slaví Bohuslava. A od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Právě jsme zahájili dopolední blok našeho vysílání Mozartovou hudbou. Jistě jste poznali slavnou Leporelovu árii z Mozartovy opery Don Giovanni, kterou nám na této nahrávce zaspíval baritonista jménem Paolo Bordogna a doprovodil ho orchestr Filharmonia Arturo Toscanini. Co nás v této hodině čeká, tak kromě dalšího návratu do světa opery s hudbou Giacoma Pucciniho si také třeba ještě poslechneme hudbu Sergeje Rachmaninova, klasicistního skladatele Karla Dieterse z Dietersdorfu, také George Gershwina nebo Edvarda Griega i Jana Dismase Zelenky. No a také si zasoutěžíme ještě před 10. hodinou o vstupenky, které dnes do soutěže věnoval festival Krumlov. Tento mezinárodní hudební festival začne už za pár dnů. Letos bude 35. ročník zahájen 17. července. No a my vám nabídneme v dnešní soutěži vstupenky na 24.7. Bude to koncert v Krumlovské zámecké jízdárně. Více se o něm dočtete na webu festivalkrumlov.cz a soutěžit tedy s námi můžete už za pár minut tady na frekvenci 98,7. Nejdříve ze všeho teď pravidelná rubrika Novinka týdne. Tentokrát si představíme nové klavírní album.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Letošní rekordní letní teploty si nyní můžeme připomenout ještě také v rubrice Novinka týdne, a to prostřednictvím nového klavírního alba s názvem Inferno. Vyšlo v květnu u vydavatelství Alpha Classics a natočil ho uzbecký pianista jménem Behzod Abduraimov, rodák z Taškentu, který má v 35 letech už za sebou úctyhodnou mezinárodní kariéru. Navzdory názvu Inferno a výraznému obalu alba, kde na pozadí za klavíristou žhne vesmírné těleso, není spojitost mezi pekelnou tématikou a výběrem repertoáru zcela zjevná. Nejlogičtější je to v případě Listovy sonáty Po přečtení Danta, ta je zařazena na albu jako druhá skladba, a na úvod si klavírista sympaticky vybral neoposlouchané variace na Rodeho téma od Karla Černého, Beethovenova žáka a Listova učitele, vídeňského klavírního virtuóza českého původu a dodnes stěžejní osobnosti klavírní pedagogiky. Dále na albu najdeme Debussyho Suite Bergamask, také vybraná čísla ze Stravinského Petrušky a v závěru pak poetické Intermezzo H-moll z Brahmsova opusu 119. Album v zahraničních médiích získalo velmi příznivé recenze, které oceňovaly nejen klavíristovou bravurní techniku, ale také lyrický přednes a výrazovou hloubku, což jsou kvality, které právě uslyšíme i v ukázce z tohoto alba. Bude to Brahmsovo Intermezzo H-moll, hraje Behzod Abduraimov.

Tak to bylo Brahmsovo Intermezzo H-moll, skladba, kterou natočil na své nové album pojmenované Inferno uzbecký klavírista jménem Behzod Abdurajmov. Pokud vás ukázka zaujala více o této nové nahrávce, kterou jsme si teď představovali v rámci rubriky Novinka týdne, si můžete přečíst i na našich webových stránkách. Soubor Collegium 1704 pod vedením Václava Luxe nám teď zahraje hudbu Jana Dismase Zelenky. Bude to ukázka z alba, které vyšlo u příležitosti 20. výročí založení tohoto souboru a je na ní natočena jednak tedy Zelenková misa Circumcisionis a také misa Corporis Domini, což je Zelenková mše z raného období. Jedno z jeho přibližně 20 zhudebnění mešního ordinária byla určena pro příležitost svátku Božího těla. No a Collegium 1704 tuto Zelenkovu mši na CD natočilo historicky vůbec poprvé. My si tedy ze Zelenkovy misy Corporis Domini poslechneme třetí část Credo in Unum Deum.

Credo in unum deum, část ze Zelenkovy mše Missa corporis Domini. Jsme poslouchali z nahrávky souboru Collegium 1704, která vyšla nedávno u příležitosti 20. výročí založení tohoto souboru, a tato Zelenkova mše tam byla natočena dokonce ve světové nahrávkové premiéře. Teď budeme pokračovat hudbou Jeana Sibelia, bude to Smutný valčík, Vals trist, což je skladba původně pocházející ze scénické hudby, kterou Sibelius napsal pro divadelní hru svého švagra, ovšem pak si tedy tento kus vydobil své místo i na koncertních pódiích. No a nám ho teď zahraje Berlínská filharmonie pod taktovkou Herberta von Karajana.

0: Smutný valčík, Vals Trist Jeana Sibelia, známou skladbu původně napsanou v rámci scénické hudby k divadelní hře Smrt z pera Sibeliova švagra, tak tuto Sibeliovu skladbu nám teď zahrála Berlínská filharmonie pod taktovkou svého dlouholetého šéfdirigenta Herberta von Karajana. Za chvíli nám Rachmaninova zahraje pianista Martin Kasík a ještě předtím se dozvíte, kdo bude ve čtvrteční letní repríze hostem Ivana Dlaska v pořadu z archivu osobností.
1: Klasik Praha.
2: Vzpomínáte na filmy Jak utopit doktora Mráčka nebo sérii filmů Zdeňka Trošky Slunce Seno? Za scénářem stojí můj další host. Scénárista, autor textů písní, knih i muzikálů, který v letošním roce oslavil významné životní jubileum. S Petrem Markovem pustíme hudební ukázky z muzikálů Zvonokosy, Baron Prášil a Kasanova. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Pianista Martin Kasík nám na této živé nahrávce hrál Rachmaninova Maestoso preludium číslo 2 z opusu 23. Posloucháte Radio Klasik Praha, teď jsou 9:50. Pokračovat budeme známou operní árií z Pucciniho opery Madame Butterfly. Árie se jmenuje Un bel di vedremo a zaspívá nám ji sopranistka jménem Renée Fleming za doprovodu Londýnské filharmonie. No a hned po této skladbě si také zasoutěžíme, jak jsem sliboval, dnes o dvě vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově, který bude probíhat letos od 17. července až do 8. srpna. A my vám nabídneme vstupenky na koncert 24. 7. v Zámecké jízdárně. Více informací najdete na webu festivalkrumlov.cz. No a soutěžit s námi tedy můžete už za pár minut tady na frekvenci 98,7.

Jsou 4 minuty po 9:30, toto byla slavná arie Un bel di vedremo z Pucciniho opery Madame Butterfly. Zaspívala nám ji tedy v roli Chocho San sopranistka Renee Fleming, americká pěvkyně, kterou doprovodila na nahrávce Londýnská filharmonie. Pokračovat budeme hudbou klasicistního skladatele Karla Dieterse z Dietersdorfu, ovšem já jsem sliboval, že můžete dnes s námi opět soutěžit, a to o vstupenky na letošní 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, konkrétně to budou vstupenky na koncert, který proběhne v Krumlově v Zámecké jízdárně 24.7. Bude to pátek od 7:30 večer. No a bude to velice zajímavý program, kde vystoupí houslová hvězda, mladá jihokorejská houslistka jménem Boha Moon, která zahraje houslový koncert D-dur Johannese Brahmse za doprovodu orchestru Prague Philharmonia a dirigenta Jiřího Habarta. Ovšem také tam budou znít autorské skladby. Zazní skladba, kterou pro tuto houslistku napsal klavírista a skladatel Tomáš Kačo, a pak po přestávce ještě jedna Kačova skladba také ve světové premiéře. Takže to bude příležitost slyšet dvě nové skladby úplně poprvé na tomto koncertě 24. července v pátek od 7:30 večer v Zámecké jízdárně na festivalu Krumlov. Více informací najdete na webových stránkách festivalu, tedy festivalkrumlov.cz. Probíhá od 17.7. do 8. srpna v tomto krásném městě, které je památkou UNESCO. No a vstupenky na 24. července tedy teď můžete vyhrát v telefonické soutěži za obvyklých podmínek. To znamená, pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na číslo 739-987-987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Už jsem zmiňoval, že od Tomáše Kača tedy v premiérách zazní na tomto koncertě dvě nové skladby. Jedna bude tedy se solovými houslemi a ta druhá po pauze, ta je inspirována jistou slavnou knihou Jana Amose Komenského, a já se ptám, o jakou knihu se jedná.

Pražský komorní orchestr nám teď zahrál úryvek z jedné ze symfonií Karla Dieterse z Dittersdorfu, klasicistního skladatele. Byla to symfonie inspirovaná příběhem z Ovidiových proměn s podtitulem Zkamenění Finea a jeho přátel. No a my jsme během tohoto úryvku také soutěžili dnes s Mezinárodním festivalem v Českém Krumlově. Jehož 35. ročník bude letos probíhat od 17. července do 8. srpna. Je to tedy velice zajímavý program, který můžete najít na webových stránkách festivalkrumlov.cz. My jsme dnes konkrétně soutěžili o vstupenky na koncert, který proběhne v Krumlově 24. července v Zámecké jízdárně. Bude to tedy pátek od 7:30 večer a bude to vystoupení houslistky pocházející z Jižní Koreje, velice úspěšné na různých mezinárodních soutěžích, která se jmenuje Boha Moon. Ta zahraje Brahmsův koncert D-dur a pak ještě na programu bude také skladba Tomáše Kača, napsaná speciálně pro tuto houslistku. No a po pauze pak bude mít Tomáš Kačo ještě jednu světovou premiéru. Bude to skladba inspirovaná jistou slavnou knihou Jana Amose Komenského. No a kterou, tak to byla soutěžní otázka. Správnou odpověď, že se jedná o Labyrint světa a Ráj srdce. Tu mi jako první správně zatelefonovala paní Ivana, která tedy vyhrála dvě vstupenky a tímto jí ještě jednou gratuluji. No a nejen v Krumlově 24. července bude znít současná tvorba. My si teď také poslechneme něco od žijícího skladatele. Bude to známý skladatel, muzikolog, pedagog a znalec Janáčkovy hudby Miloš Štědroň, od kterého uslyšíme takovou zajímavou parafrázi na Smetanovu symfonickou báseň Šárka. Bude to v podání brněnského tělesa Brno Contemporary Orchestra, který se věnuje tedy soudobé hudbě a vede ho dirigent Pavel Schneider.

0: Klasik Praha.
1: Svěží italské barokní koncerty přináší další díl pořadu Švédský stůl. Autory budou Stradella, Corelli, Scarlatti, Castrucci a Geminiani. A hrát nám bude skvělý soubor Orchestra of the Age of Enlightenment neboli Orchestr doby osvícenství. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Výhry! Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
2: Ladíte Klasik Praha.

Je 5 minut před 10 a vyslechli jsme teď Gavotu ze Svity z dob Holbergových od Edvarda Grieg'a. Na nahrávce účinkoval známý anglický komorní orchestr Akademie svatého Martina v Polích. No a před 10 hodinou teď ještě energická třetí část z Gershwinova klavírního koncertu. Budou nám hrát slovenští interpreti, jmenovitě tedy solista Alexander Katarino a Slovenská filharmonie pod taktovkou dirigenta Bystrýka Režuchy.

pianu teď dozněla tato osmá část ze slavné komorní skladby Oliviera Messiaena nazvané Kvartet pro konec času. Je 9:10, posloucháte Radio Klasik Praha a tuto slavnou skladbu nám teď hrála houslistka jménem Janine Jansen, nizozemská hráčka, spolu s ní účinkoval na nahrávce pianista jménem Lika de Bark. No a houslistka Janine Jansen, ta bude také v příští sezóně rezidenční umělkyní České filharmonie. Vystoupí s nimi například hned na zahajovacích koncertech sezóny 1., 2. a 3. září v Rudolfinu. Tomu ještě budou také předcházet vystoupení na zahraničních turné. Například houslistka zahraje s Českou filharmonií 25. srpna ve Stockholmu nebo potom 28. srpna v Helsinkách. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu tady na Rádiu Klasik Praha hudbou Georga Friedricha Händla. Soubor London Barok nám zahraje druhou část z autorovy triové sonáty G-moll.

Ansámbl London Barok nám teď hrál Handlovu hudbu, byla to druhá část Handlovy triové sonáty G-moll. Následovat bude hudba Camille Saint-Saense, poslechneme si teď čtvrtou větu z jeho třetí symfonie C-moll, přezdívané Varhaní. To je mimo jiné symfonie, která zazní i dnes večer ve Svatovícké katedrále v rámci festivalu Svatovícké Varhaní večery. Bude to druhý koncert letošního ročníku, zahraje tam tedy varhaník Svatovícké katedrály Ondřej Valenta na tamní nově instalované varhany spolu s orchestrem Symfony Prague a vrcholem programu tedy bude právě tato varhaní symfonie Camille Saint-Saense, tak pokud ji chcete slyšet naživo, navštivte dnes večer festival Svatovícké varhaní večery a aspoň z nahrávky tedy si teď její čtvrtou část poslechneme v podání orchestru Akademie svaté Cecílie pod vedením Antonia Papa.

To byla čtvrtá část třetí a poslední symfonie Camille Saint-Saëns, nazvané Varhaní symfonie, kde tedy skladatel netradičně využil zvuk velkých koncertních varhan. No a my jsme poslouchali nahrávku, kde Antonio Papano řídil Akademii svaté Cecílie, tedy slavný římský orchestr. Na varhany hrál Daniel Rossi. No a kdybyste chtěli tuto Saint-Saënsovu varhaní symfonii slyšet naživo, tak právě dnes bude příležitost ve svatovícké katedrále v rámci varhaního festivalu Svatovícké varhaní večery.

0: projel celý svět a odehrál přes 4000 koncertů. Od jeho úmrtí letos uplyne 15 let. Jeho interpretační umění připomeneme v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Věcku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Vzpomínky na Afriku, příjemná filmová melodie z pera skladatele Johna Barryho z roku 1985 zazněla teď na Rádiu Klasik Praha minutu před půl jedenáctou. Hráli nám filharmonici města Prahy. Teď něco v rychlejším tempu, bude to skladba odlehčeného charakteru, žertovný kus nazvaný Banjo and Fiddle, banjo a housle, z pera amerického houslisty a autora Williama Krolla. Je to tedy jeho nejhranější dílo, které nám zahrají houslista Augustin Hadelich a klavírista Orion Weiss. Ukázka pochází z jejich společného alba vydaného předloni, na kterém se věnují tedy americké hudbě různých žánrů, jak klasické, tak i z prvky jazzu nebo country, což bude tento případ.

To byla žertovná, ale přesto virtuózní skladba Williama Krolla nazvaná Banjo a housle, kterou nám zahráli houslista Augustin Hadelich a klavírista Orion Weiss. Takže banjo jsme v této skladbě žádné neslyšeli, ale housle ho chvíli tedy pizzikátem imitovali. Orion Weiss to je americký klavírista, žák Emanuela Axe. No a Augustin Hadelich, známý houslista, žijící ve Spojených státech, ovšem pochází z Evropy, je držitelem ceny Grammy a určitě ho znáte i z některých pražských koncertů, kde vystoupil třeba s Českou filharmonií. Dále si poslechneme renesanční hudbu, bude to Passameza, jejímž autorem je renesanční skladatel jménem Valentin Hausmann, bude nám tedy hrát soubor Voce Suaves, no a pak ještě před 11. hodinou třeba také hudba Bohuslava Martinů, Wolfganga Amadea Mozarta, Schubertová píseň a nebo španělská kytara. To vše uslyšíme tady na vlnách Rádia Klasik Praha už v nejbližších minutách.

Od německého renesančního skladatele Valentina Hausmana jsme teď poslouchali tuto pasamezu z nahrávky souboru Voces Suaves. Pokračovat budeme hudbou Bohuslava Martinů, bude to ukázka z jeho komorní tvorby pro violončelo a klavír. Pro suprafon nahráli kompletní Martinů tvorbu pro tyto dva nástroje violončelista Vilém Vlček a klavírista Denis Linik, dva hudebníci, kteří se setkali ve Švýcarsku na hudební akademii v Bazileji, nedaleko místa, kde v závěru svého života žil i sám Bohuslav Martinů. No a zahrají nám tedy teď od tohoto českého skladatele třetí větu z jeho první violončelové sonáty.

Jsou 10:45 a toto byla hudba Bohuslava Martinů, třetí část violončelové sonáty číslo 1, velice dramatická, kterou nám zahráli violončelista Vilém Vlček a klavírista Denis Linik, ukázka z jejich loni vydaného alba, respektive dvojalba, věnovaného právě tvorbě Bohuslava Martinů pro tyto dva nástroje. No a teď nás čeká krásné adagio z Mozartovy slavné serenády číslo 10 B dur pro smyčce a tedy hluboké smyčce, respektive kontrabas a dechové nástroje, která se jmenuje Gran Partita, nebo tak se jí alespoň přezdívá. Je to slavná Mozartová komorní skladba, která například figuruje i ve známém Formanově filmu Amadeus, konkrétně tato třetí věta adagio je tam zmíněna. No a my si tedy poslechneme teď nahrávku, kde na dobové nástroje hraje celá řada skvělých hudebníků v čele s klarinetistou jménem Nicolas Baldeiru.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Pět minut před 11. hodinou dozněla teď hudba slavného autora skladeb pro kytaru Gaspara Sanze, španělského skladatele. Z jehož španělské svity jsme poslouchali část nazvanou Canarios v podání kytaristy jménem Eduardo Catemario. Franz Schubert, klasik romantické písně, je dalším autorem v našem dopoledním programu. Poslechneme si od něj píseň, která má baladický, dramatický charakter. Zpěvačka během ní vystřídá tři různé role, vypravěče, trpaslíka a královnu, kterou trpaslík tedy v průběhu této balady uškrtí šálou z nešťastné lásky. Píseň se jmenuje Der Zwerg Trpaslík, no a sopranistka jménem Fatma Said nám ji zaspívá za doprovodu skotského pianisty jménem Malcolm Martineau.

0: Tak to byla dramatická píseň z pera France Schuberta s názvem Der Zwerg neboli Trpaslík. Na své skvělé album vydané v loňském roce a vydané právě sopranistkou Fatmou Said, egyptskou pěvkyní, kterou jsme slyšeli tady na této nahrávce za klavírního doprovodu skotského pianisty Malcolma Martinova. No a dále nás čeká tanec komediantů ze třetího dějství Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Bude to nahrávka klasická, kde Českou filharmonii řídí dirigent Zdeněk Košler. A pak ještě třeba také hudba Arona Koplenda, Joaquina Rossiniho, Ludwiga van Beethovena, Fibicha, Korsakova a dalších je připravena v našem programu ještě před 12. hodinou.
1: Tohle je Klasik Praha.

Je 8 minut po 11. Posloucháte Radio Klasik Praha a toto byl tanec komediantů ze třetího dějství Smetanovy opery Prodaná nevěsta ze známé nahrávky této opery, kterou natočil dirigent Zdeněk Košler s Českou filharmonií. Na Prodanou nevěstu nemusíte pouze do divadla, ale můžete třeba navštívit letos v létě také open air koncertní provedení této opery 29. srpna od 20 hodin na zámku Liteň, tedy na místě, které je neodmyslitelně spojeno se světově úspěšnou pěvkyní Jarmilou Novotnou. No a Prodaná nevěsta tam tedy na konci srpna zazní v podání orchestru a sboru Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry a solistů, mezi nimiž tedy budou například Kateřina Kněžíková v roli Mařenky, její manžel basbaritonista Adam Plachetka si poprvé zaspívá Kecala a jako jedník se představí Daniel Matoušek. No a my budeme pokračovat v našem dopoledním programu teď hudbou Arona Koplenda. Bude to další varhanní symfonie v našem dnešním vysílání. Slyšeli jsme zhruba před hodinou ukázku ze Saint-Saënsovy varhanní symfonie, tak teď to bude symfonie pro varhany a orchestr tohoto amerického skladatele Arona Koplenda, konkrétně první věta, preludium. Zahraje nám San Franciský symfonický orchestr, který bude řídit nedávno zesnulý dirigent Michael Tilson Thomas, kterého si také s touto nahrávkou připomeneme, a solo na varhany hraje Paul Jacobs.

Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla první část z už více než 100 let staré symfonie pro orchestra Varhany Aarona Copelanda z roku 1924. Hrál nám San Franciský symfonický orchestr, který řídil na nahrávce jeho dlouholetý šéf-dirigent letos v dubnu zesnulý Michael Tilson Thomas, kterého jsme si také tedy připomenuli s touto nahrávkou. No a dále si poslechneme hudbu Karla Filipa Emanuela Bacha, jednoho z Bachových synů, kde uslyšíme historické klávesové nástroje čembalo a také hammerklavír neboli fortepiano, kladívkový klavír. Bude to druhá věta tohoto dvojkoncertu Es dur a zahrají nám členové souboru Muzika Antiqua Köln.

0: Klasik Praha. V unikátních prostorách punkevních jeskyní Moravského krasu se déle než dvě desítky let koná unikátní hudební festival Čarovné tóny Macochy. Co přesně návštěvníky v jeho rámci čeká? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Je 7 minut po půl 12. a na rádiu Klasik Praha nám teď Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka zahrál předehru k poslední opeře Joaquina Rossiniho jménem Wilhelm Tell. Opera inspirovaná tedy příběhy o legendárním švýcarském lidovém hrdinovi. No a Joaquino Rossini po dokončení této opery pak ve věku 36 let odešel do důchodu a věnoval se kromě příležitostného komponování už převážně gastronomii. My dále uslyšíme v našem úterním dopoledním vysílání hudbu Henriho Vietamse od tohoto skladatele a houslového virtuóza z Belgie. Zazní teď pochodově stylizovaná čtvrtá věta jeho houslového koncertu číslo 4 D-moll. Solo zahraje Hilary Hahn, světoznámá americká houslistka, která se po problémech s krční páteří opět vrátila na pódia. Těšit se na ní můžete i tady v Praze v září na festivalu Dvořákova Praha. No a na této nahrávce nám Hilary Hahn zahraje Vietamsovu hudbu za doprovodu Německé komorní filharmonie Brémy.

Na Klasik Praha jsme právě vyslechli závěrečnou část z houslového koncertu číslo 4 D moll belgického skladatele a houslového virtuóza Andriho Vietamse. Solo hrála za doprovodu německé komorní filharmonie Brémy světoznámá americká houslistka Hilary Hahn, která tady v Praze vystoupí 12. září na festivalu Dvořákova Praha. Bude to ve Dvořákově síni Rudolfina za doprovodu vídeňských filharmoniků a zahraje Dvořákův houslový koncert a moll. My budeme dále pokračovat hudbou Ludvíka van Beethovena zkomponovanou pro dechové nástroje. Poslechneme si menuet ze sextetu pro dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty. A pak ještě třeba také hudba Nikolaje Rimského-Korsakova nebo Zdeňka Fibicha bude k slyšení před 12. hodinou tady na frekvenci 98,7.

0: Klasik Praha.
1: Starověké Řecko a Řím fascinují do dneška svými báji a mýty. Na filmy inspirované antikou se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Těšte se na ukázky z Jasona a Argonautů, Herkula nebo Troji. Poslouchejte rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300.
7: Trička ratatadadadarata. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela bel CZ.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Jsou 2 minuty před polednem a na Klasik Praha jsme právě slyšeli Saltarello. Tento tanec využil Nikolaj Rimský-Korsakov ve 3. větě svého smyčcového sextetu A dur. Hráli nám čeští interpreti na housle Pavel Hůla a Miloš Černý, na violi Zbyněk Padourek a Josef Klusoň a na violončela Václav Bernášek a Michal Kaňka. No a před 12. hodinou poslední skladba, kterou si poslechneme, bude jedna ze stovek částí klavírního cyklu Nálady, dojmy a upomínky od Zdeňka Fibicha. Je to jakýsi skladatelův hudební deník, no a jeden úryvek z něj nám teď zahraje klavírista jménem Marián Lapšanský.

0: Je 12 hodin a klavírista Marián Lapšanský nám právě zahrál jednu část z cyklu Nálady, dojmy a upomínky od Zdeňka Fibicha. Za chvíli bude pokračovat naše vysílání odpoledním programem, v jehož nejbližší hodině zazní třeba hudba Felixe Mendelssohna, Dmitrije Šostakoviče, Mozarta, Offenbacha a dalších. No a od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezké úterý třeba ve společnosti našeho vysílání a zítra v obvyklém čase mezi 9 a 12 hodinou se budu těšit opět na slyšenou.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Hezký dobrý den, je 12 hodin 11 minut a od mikrofonu Radia Klasik Praha vás zdraví Bára Sedláčková. Už máme úterý 7. července, tedy prázdniny v plném proudu, svátek slaví Bohuslava. No a vy jste právě teď slyšeli předehru Felixe Mendelssohna Bartholdyho, orchestr de Champs-Élysées nám hrál a Filip Erevek dirigoval. My si pustíme Františka Xavera Richtera, potom třeba Dmitrije Šostakoviče, no a nebo třeba hudbu z filmu Amarcord. To je zhruba náš playlist do necelé půl jedné. V jednu hodinu nás budou čekat zprávy. No a mezi 14. a 16. hodinou bude na řadě soutěž. Příjemný poslech.

František Xaver Richter a jeho Tedeum, slyšeli jste tady čtvrtou větu. No a hrál nám Czech Ensemble Barok Orchestra, Roman Válek dirigoval a Piotr Olech, to byl ten krásný hlas, který jste slyšeli, ten nám pěl. Dmitrij Šostakovič a jeho 24 preludí a fuk, uslyšíme cyklus z 50. let 20. století, inspirovaný dobře Bachovým, dobře temperovaným klavírem. Uslyšíme tady samozřejmě jenom část.

Jak už jsem předtím říkala, slyšeli jste část cyklu z 50. let 20. století. A preludium a fuga v každé durové a molové tónině chromatické stupnice. Ovšem zpracovaný moderním hudebním jazykem skladatele, který napsal tenhle cyklus pro pianistku jménem Tatjana Nikolajevna. Byl to tady Dmitrij Šostakovič. A vy jste slyšeli část nahrávky Juliany Avdějevy, která vyšla loni v roce 2025, kdy se slavilo 50. nebo slavilo, kdy se připomínalo 50. výročí úmrtí Dmitrije Šostakoviče. Také na podzim loňského roku Avdějeva Šostakovič vystoupila tedy s tímto programem na Firkušného festivalu v Praze a slyšeli jste ji tedy hrát i v této nahrávce. My si teď pustíme hudbu z filmu Amarcord, uslyšíme čtvrtou větu. Autorem není nikdo jiný než Nino Rota. Filharmonika de la Scala nám hra zahraje a Ricardo Chailly diriguje. Je 12 hodin 20 minut.

0: Klasik Praha.
1: Nejraději odpočívá na zahradě. Zásadně se rozespívává při tekoucí vodě a pokud ji chcete umlčet, pusťte ji Nat King Cole. Mým dalším hostem je sopranistka Kateřina Kněžíková. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří

0: litru za 99,90. Vín, to se vyplatí.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Slyšeli jste rondo z Malé noční hudby, serenádu G-dur, Kechlův seznam 525. Ano, a byl to samozřejmě Wolfgang Amadeus Mozart a hrál nám orchestr Vídeňské státní opery. Adrian Bult dirigoval. No a my si teď pustíme rozhovor s Karlem Marouškem, který je hodinový sadař. Je to známý český hobbyfarmář a odborník na ovocnářství a tvůrce projektu, tedy hodinový sadař. Pod heslem Stříhám, učím, radím se specializuje na řez a kompletní péči o ovocné stromy. Působí především v Praze a ve středních Čechách, ale své vědomosti předává pěstitelům po celé republice i na Slovensku. Tak máme trochu změnu, protože většinou si pouštíme rozhovory, které se týkají hudby a hudebních festivalů, tak teď něco letně praktického.
1: Milí posluchači, máme krásné letní dny před sebou, dlouhé horké léto, mnozí určitě rádi a často, pokud můžete, jezdíte na chaty, chalupy a mnozí z vás, věřím, zahradničíte. Ať už je to o to drobného zahradničení, počínaje řetkvičkami a mrkvičkami a mnozí možná z vás máte v zahrádkách také ovocné stromy, těšíte se na velkou a sladkou úrodu, ale protože jsme většinou amatéry, tak se moc neorientujeme v tom, jak se správně o ty ovocné stromy starat. A tak jsem si pozvala do studia stanice Klasik Praha pana Karla Marouška. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Který je hodinovým sadařem a na jeho stránkách jsem se dočetla jeho heslo Stříhám, učím, radím. Tak co si pod tím máme představit?
2: Jsem hodinový sadař, to znamená, dělám na ovocných stromech, samozřejmě pro zákazníky, jezdím na krátké návštěvy, kde teda stříhám a u toho zároveň ale učím, ale ten zájem je tak velký, že jsem se rozhodl učit i jiným způsobem. To znamená, jsem vidět na sociálních sítích a dělám individuální tréninky a dělám kurzy, ale hlavně stříhám ovocné stromy.
1: Já jsem říkala, že teď už nám vlastně začalo léto a mě strašně překvapilo, že vlastně teď v létě si máme povídat o stříhání stromů, protože já jako laik jsem přesvědčená, že vlastně ta hlavní práce na těch ovocných stromech je na jaře. Tak jak je to?
2: To je takový běžný pohled na ty ovocné stromy, že se stříhá před jaří a na jaře, ale to se týká mladých stromů, protože jarní řez přináší bujnou reakci toho stromu. A kdo ví jak na to, tak si s tím potom poradí. Ale letní řez ten harmonizuje plodné stromy, staré stromy. Takže pokud já bych v té výšce 2-3 metrů na starším plodném stromě udělal nějaké zásahy radikálnější v tom jaře nebo před jaří, tak přijdou vlky. Všichni to znají, ty větve do nebe, nakonec víc škody než užitku. Zatímco ten letní řez, bavíme se o konci června a první polovině července třeba, nebo červenci, tak ten strom harmonizují. On už chápe, že je po slunovratu, že se den zkracuje a ta jeho reakce není taková bujná, jako po tom jarním řezu. Takže právě pro ty plodné stromy, starší stromy je úplně ideální termín takových těch prosvětlovacích řezů, zdravotních řezů, právě začátek léta.
1: Jak je to s nějakým ošetřením? Co preferujete při ošetřování těch stromů? A teď mám na mysli ty prostředky, kterými ošetřujeme.
2: Já pracuji vždycky úplně bez chemie, vždycky jsem pracoval. Ona je to chemie, je to přírodní chemie. Samozřejmě pokud vařím přesličku, tak je to samozřejmě přírodní chemie, ale je to něco, co nemá metabolity, nemá negativní vliv na moji rodinu, děti, kteří po těch stromech lezou, jíme to ovoce přímo ze stromů a neohrožuje to ani půdní biom prospěšné houby, bakterie, takže já jsem 100% vždycky pro to ošetřování bez chemie, ale ošetřování zejména řezem, ne jenom chemickými prostředky. A pokud z toho stromu vystříhám všechno nemocný, tak se ta nemoc většinou nešíří. Když mám na špicích těch větví mšice, tak je můžu ostříhat, nemusím to stříkat ani přírodně, ani chemicky. Oni jsou většinou právě na těch konečkách, těch nejmladších listů, takže většinou ty nůžky pomůžou líp než nějaký postřik.
1: Co když někdo si třeba koupí nebo zdědí zahradu, ve které jsou staré stromy? Má smysl se starat o ty staré stromy nebo je lepší pořídit nové? Co byste poradil?
2: Ta kombinace, vždycky zachovat ty stromy a to první je ochutnat. Projít tu sezónu s těma stromama a rozhodně zachovat. Jo. Ono, spousta těch chorob a ne třeba úplně dokonalého ovoce, je tím, že tomu stromu něco dlouhodobě chybělo. Sluníčko například, přehuštěná koruna, nebo je tam nějaká deficience ve výživě třeba. Takže doporučuji vždycky první rok se o ty stromy postarat, trochu je prosvětlit, hezky je přihnojit a druhý rok se uvidí, jestli vám to chutná nebo nechutná. Ale většinou ty naši předci měli dobrou volbu, dobrý odhad na odrůdy, a to zejména ty odolné a chutné a skladovací třeba na zimu. Dneska chtějí všichni jako letní jabko, že jo? Ale já zas koukám, abych měl na podzim něco do svačin pro děti a taky koukám, abych měl nějaký jabka a hrušky na zimu. A aby nějaký jabka byly do Vánoc, ale nějaký taky do března. A abych měl odrůdu ve sklepě, která vydrží do května až do jahod, abych do toho regálu vůbec nemusel sahat pro to ovoce.
1: Takže je to dobré vlastně nakombinovat a přemýšlet v celoročním horizontu.
2: Přesně tak. K tomu ty mladé stromy, dneska je hrozně těžké vybrat dobrý strom. Spousta lidí si vybírá podle toho, jakou má etiketu a že je v zahradnictví, kam jsem zvykle jezdit, ale strom je vždycky kombinace podnože a té ušlechtilé odrůdy. A ta podnož, ta vám definuje budoucí velikost stromu. Taková hlavní chyba, lidi často kupují strom, který má být malý a tu malou zahrádku a koupí si strom na podnoži, který má potenciál být obrovský. A to se potom krotit moc dobře nedá. No a ty odrůdy, je spousta moderních, zajímavých odrůd, které jsou ale připravené, vyšlechtěné pro intenzivní sady a ne pro zahrady. Takže přeplozování, lámání větví, nezbytná agrotechnika, spousta postřiků. Takže tohle je taková častá chyba, když vybírám ten mladý stromek, tak bych měl u někoho, kdo se v tom vyzná, ideálně přímo od školkaře a ne zahradníka, a vybrat si podnož pro tu moji zahradu, pro tu moji půdu, pro to konkrétní stanoviště a vybrat si odrůdu tak, aby byla rezistentní proti chorobám a nemusel jsem řešit žádný postřiky, aby dozrávala v době, kdy já chci, aby dozrávala, a ideálně, aby na té zahradě nebo měla opylovače, aby buď to byla samosprašná, anebo jsem věděl, že tady k té švestce potřebuju tuhle švestku, aby ta úroda vůbec byla nebo byla pořádná, ale hlavně nevybírat ty odrůdy pro to intenzivní ovocnářství. My nejsme v sadu, kam za 15 let přijde bagr, vytrhá ty stromy a jde se znova. My jsme zahradníci, malopěstitelé, a tomu by se měl přizpůsobovat právě ten výběr těch podnoží a těch odrůd.
1: Tohle všechno vy radíte svým klientům, ať tedy přímo napřímo jako hodinový sadař a nebo třeba i prostřednictvím nějakých online kurzů. Jaké jsou ty způsoby, jak s těmi klienty pracujete?
2: Dneska už na ty zahrady se mě zvou převážně lidi, kteří chtějí poradit, a na svých konkrétních stromech. Takže stříhám, ano, řežu ty stromy, ale u toho si povídáme, proč to dělám, jaká bude reakce, jaký budou další kroky majitele toho stromu na tom stromě. No ale protože ten zájem je obrovský, no tak jsem začal fungovat na sociálních sítích a radím bezplatně napříč sociálními sítěmi a YouTube. A vedle
1: tam
2: toho...
1: Tam já, když jsem se dívala, tak 250 000 sledovanost, je to tak opravdu?
2: No ano, dohromady na těch sítích mám dneska přes 250 000 sledujících a odběratelů je, od tam má videa velký zájem. No a vedle toho mám svůj klub, což je taková nadstavba, placená samozřejmě, a je to o tom, že ta veřejná videa jsou telefon na stativu, nějakou dobrou radu dám, něco ukážu, ale v rámci toho klubu jdu podstatně víc do detailu a zaměřuju si na úplný začátečníky v rámci klubu, že si tam najdete svoje jeden pokročilý odborník, ale hezky se v tom vyzná i začátečník, takže vlastně ten klub je vlastně videokurs a já vás těmi videí provázím celou tu sezónu. Teď zrovna je to letní klub od června do srpna, kde se věnují právě té letní péči. A každý týden točím video nebo dvě, někdy víc povídací, někdy víc stříhací. No a jezdím taky po republice, po zahradách členů klubu, co 14 dní, takže se potkáváme u těch stromů a členové klubu mají možnost se mě zeptat. No a kdo nechce, tak se koukne na záznam toho setkání zase z pohodlí domova. Je to zejména videokurs, ale s tou možností se potkávat nejenom se mnou, ale i s dalšími členy klubu, s lidmi, co mají stejný hobby, stejný koníčka, ovocný stromy, a sdílet svou ty zkušenosti a povídat si po těma stromám a vidět mě při té práci, ptát se samozřejmě, zkoušet si to se mnou, to je taky možný u těch stromů pracovat takhle společně, takže ten program je nastavený takhle.
1: To znamená, důležitá je také ta informace, že ten letní klub je tam umístěn i zpětně, není to online, jak říkáte, na ta videa se lze podívat kdykoliv ten zájemce potřebuje.
2: Ano,
1: má možnost.
2: Ano. Je to, každý člen klubu získává přístup na svoji nástěnku a i když naskočí později, tak se dostává k tomu obsahu, který v tom klubu od začátku je tvořen, záznamům seminářů, které dělám večer s poradnou, záznamů těch setkání, těch mých videí, a pak vidí vlastně ty nové příspěvky. Takže teďkon tam v tom klubu jsou přístupné letní výchovné řezy mladých stromů, kde do toho slunovratu je to o těch mladých stromech, a teďko než ty stromy pochopí, že teda den se krátí, tak se budou chovat jinak. Právě už ten řez tak jako harmonizuje, sklidňuje ty stromy, a teď vlastně přijdou ta videa a články a setkání u těch plodných stromů a starých stromů.
1: Kde zájemci vlastně tento kurz mohou získat? Kam se mají obrátit? Kde hledat, aby se mohli dozvědět podrobnosti a eventuálně se stát právě členy toho klubu?
2: Já mám dvě stránky, buď to www.hodinový-sedař.cz, ta je taková informativní, tam je možnost si objednat moji návštěvu, i když to jako spíš v lednu než teďkom. To je vyprodaný ty termíny už z větší části, a i tam jsou odkazy na můj e-shop z kurzy, což je shop.hodinový-sedař.cz, nebo přímo na ten e-shop se dá jít, a tam je nabídka právě klubu. V tuhle chvíli tam je výprodej jarního klubu, zpětní přístup vlastně k těm jarním videím na 2 roky, takže pro letošek i na příští rok je tam aktuálně běžící letní klub, do kterého se dá naskočit, a je tam roční členství, což znamená účast v tom letním klubu, podzimním klubu, zimním klubu, a pak ta hlavní sezóna, což je bezvadný, že vlastně do toho jara, do té hlavní sezóny už potom jdou členové klubu připravený, znají mě, znají terminologii, stromy mají obstaraný, a potom to hlavní, to jaro, tak vlastně už jsou připravený rovnou skočit do práce a už vědí, co od toho čekat, už chápou, že ten můj přístup není o tom, jako jinde na internetu, jenom jak to províst. Ale učím, jak to províst, z jakého důvodu, jakou technikou a s jakou navazující reakcí toho stromu. A jak si s tou reakcí potom poradit, aby to bylo dobrý pro nás, pro ten strom, pro plodnost a pro zdraví. Takže to roční členství je takový jako celoroční program, kde člověk si projde celým tím rokem.
1: Nicméně říkal jste, že ta letní sezona, ta teď právě přichází, je aktuální, takže jsme si vás pozvali v ten správný čas, a já mohu našim posluchačům prozradit a slíbit, že pokud nás budou teď v těchto dnech poslouchat, tak my budeme také soutěžit o několik voucherů do tohoto letního klubu, kde budete moci s panem Karlem Marouškem tedy sledovat to, jak se správně starat o své ovocné stromy. A já vám moc děkuji za tyto cenné informace. Mým hostem ve studiu stanice Klasik Praha byl hodinový sadař pan Karel Maroušek. Děkujeme za informace, za návštěvu našeho studia a přejeme krásné léto.
2: Děkuji za pozvání a vám i posluchačům krásnou letní sezónu.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Dozněla předehra z operety Pařížský život Jacquese Offenbacha, hrál nám orchestr Vídeňské státní opery, Hermann Scherchen dirigoval. Za malou chvíli si pustíme španělské capriccio, no a potom triovou sonátu. Je 12 hodin 49 minut, krátce po 13. hodině budou na řadě zprávy.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Doznělo španělské capricho, vy jste slyšeli asturské fandango, pátou větu Nikolaje Rimského-Korsakova. Hrál nám symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě a Keith Clark dirigoval. Teď si pustíme triovou sonátu E-moll. Autorem není nikdo jiný než Dietrich Buxtehude.

0: 13 hodin 1 minuta a nám dohrál komorní soubor Arcangelo a slyšeli jste triovou sonátu E-moll Dietricha Buxtehudeho. No a protože je právě 1 minuta po 13. hodině, už dávno jsou na řadě zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta dnešní neformální večeře na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident se zúčastní také ekonomického fóra obranného průmyslu v rámci aliance a zítra zamíří na pracovní snídani organizovanou bezpečnostní konferenci GlobeSec. Maďarský parlament jednomyslně schválil návrh na zveřejnění spisů agentů komunistických tajných služeb. Seznam by měl být veřejný 22. října roku 2026 v předvečer 70. výročí vypuknutí protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956. A na festivalu v Karlových Varech měl včera v nesoutěžní sekci zvláštní uvedení premiéru časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o Báře Basikové. Dokument mapuje 50 let života populární zpěvačky z jeho vrcholy i pády a na místě sklidil ohromný aplaus publika. Celý sál tleskal ve stoje skoro 10 minut. Dnešní odpoledne zůstane oblačné až zatažené, nejvyšší teploty se pohybují mezi 26 a 28 stupni Celsia. Tolik zprávy a nás čeká opět nejlepší hudba za posledních 500 let.
1: Jsme Klasik Praha.

Josef Haydn a jeho sonáta pro klavír Es-dur, slyšeli jste první větu, a Glenn Gould nám hrál na klavír. My jsme se pěkně přehoupli do druhé hodinky odpoledního vysílání na rádiu Klasik Praha. Já, Bára Sedláčková, tady s vámi dnes budu až do 19 hodin a stejně tak i zítra a potom i v pátek a v sobotu a v neděli, takže spolu budeme mít krásný prázdninový týden, tedy doufám. No a pustíme si další hudbu. Koncert C-dur, Jacques-Christophe Nodot bude jeho autorem.

Na zobčovou flétnu nám hrála Lucie Horš, doprovázeli ji The Academy of Ancient Music a Bojan Činčič dirigoval. Slyšeli jste koncert C-dur, jeho druhou větu od Žaka Kristofa Nodota. My si teď pustíme Antonína Dvořáka a část jeho smyčcového sextetu A-dur. Uslyšíme čtvrtou větu v finále. No a zahraje nám soubor Lípa Muzika Sextet. Jedná se o komorní soubor, který se stavil Josef Špaček pro právě jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika v roce 2019.

0: Klasik Praha.
1: Svěží italské barokní koncerty přináší další díl pořadu Švédský stůl. Autory budou Stradella, Corelli, Scarlatti, Castrucci a Geminiani. A hrát nám bude skvělý soubor Orchestra of the Age of Enlightenment neboli Orchestr doby osvícenství. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Tohle byla hudba z filmu King Kong. James Newton Howard složil tuhle hudbu a hrál nám studiový orchestr. My si teď pustíme arii, uslyšíme šestou část hudby, která se jmenuje Maddalena ai piedi di Cristo Antonio Caldara. Byl autorem této hudby a zahraje nám orchestra della Schola Cantorum Basilianensis a René Jacobs diriguje. A Andreas Scholl, to bude ten kontratenor, který uslyšíte.

Kontratenor Andrea Sešola nám krásně zněl do uší tady z Rádia Klasik Praha. No a vystřídá ho teď irská lidová. Pustíme si Waterfordský valčík a půjde o ukázku z alba houslisty Daniela Hopea s názvem Irish Roots, irské kořeny. Z roku 2024 celé tohle album je věnované irské hudbě. Violončelista Daniel Hope nám teď zahraje společně s Air Ensemblem.

Waterfordský valčík právě dozněl. No a my si pustíme hudbu k ohňostroji. Uslyšíme druhou část původní verze pro 24 hobojů, 12 fagotů, 9 trubek, 9 lesních rohů a 4 sady tympán. Georg Friedrich Händel nám zahraje a s ním bude zpívat The English Concert a také soubor hráčů na dobové nástroje. Trevor Pinnock řídí celý tento velký orchestr.

A kratičkou ukázku hudby k ohňostroji vystřídá další kus. Pustíme si teď 10minutovou první větu koncertu E-moll pro klavír a orchestr Vítězslava Nováka. Zahraje nám symfonický orchestr Českého rozhlasu Jakub Hruša, bude dirigovat a Jan Bartoš hraje na klavír.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů. Za 34,90 a velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
0: Jsme Klasik Praha.

Dozněla Lacrimosa z Requiem d-moll Wolfganga Amadea Mozarta, ale šlo o úpravu Ference Liszta. A vy jste slyšeli tuhle úpravu hrát Miroslava Sekeru na klavír. Teď zůstaneme ještě u klavíru a pustíme si koncert pro klavír a orchestr číslo 1 Fismol. Uslyšíme třetí větu Sergeje Rachmaninova. 13 hodin 51 minut a já doufám, že vy stále posloucháte odpolední vysílání na rádiu Klasik Praha.

0: Sergej Rachmaninova nám hrál klavírní virtuos Daniel Trifonov. The Philadelphia Orchestra hrála s ním, Janek Nezet Segen dirigoval. My si pustíme Songs of Travel, písňový cyklus, který nám zahraje, nebo takhle, který nám, ano, zahraje Ian Burnside na klavír, ale hlavně Roderick Williams, baritonista, nám ho zaspívá. No a je to hudba Ralpha Vaughana Williamse a potom nás bude čekat Johann Sebastian Bach, také novinka týdne. No a také ta slibovaná soutěž, kterou jsem slibovala mezi 2. a 4. hodinou, takže nás nezapomeňte poslouchat. Je 14 hodin.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla část písňového cyklu z roku 1904 od anglického skladatele Ralpha Vaughana Williamse na slova romantického básníka Roberta Louise Stevensona. No a to je ten cyklus písní na téma tuláctví, lásky, svobody a přírody, který se krásně hodí k letním dním, kdy se můžete třeba vydat jen tak se toulat venku a možná vás třeba nemusí žádný čas tlačit a vy se můžete vydat do přírody a toulat se nejen po anglické krajině, ale třeba i jen po té české. Teď si pustíme Johanna Sebastiana Bacha a jeho koncert pro housle a smyčce. Ten úplně nenabádá k tomu tuláctví, ale zase uslyšíme Concerto Keln hrát a Giuliano Carmignola hraje na housle.

0: Giuliano Carmignola nám zahrál na housle a zahrál nám ten koncert pro housle a smyčce číslo 2 E-dur BWV 1042. Slyšeli jste první větu Johanna Sebastiana Bacha. No a na řadě je novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Letošní rekordní letní teploty si nyní můžeme připomenout také v rubrice Novinka týdne, a to prostřednictvím nového klavírního alba s příznačným názvem Inferno. Vyšlo v květnu u vydavatelství Alpha Classics a natočil ho uzbecký pianista Behzod Abdurajmov, rodák z Taškentu, který má v 35 letech za sebou již úctyhodnou mezinárodní kariéru. Navzdory názvu Inferno a výraznému obalu, kde na pozadí za klavíristou žhne vesmírné těleso, není spojitost mezi pekelnou tématikou a výběrem repertoáru příliš zjevná. Nejlogičtější je to v případě Listovy sonáty po přečtení Danta. Na úvod alba si klavírista sympaticky vybral neposlouchané variace na Rodeho téma od Karla Černého, Beethovenova žáka a Listova učitele, vídeňského virtuóza českého původu a dodnes stěžejní osobnosti klavírní pedagogiky. Dále na albu najdeme Debussyho Svit Bergamask, vybraná čísla ze Stravinského Petrušky a v závěru poetické intermezzo H-moll z Brahmsova opusu 119. Album v zahraničních médiích získalo velmi příznivé recenze, oceňující nejen klavíristovou bravurní techniku, ale také lyrický přednes a výrazovou hloubku. A právě Brahmsovo intermezzo H-moll si poslechneme, jakou hudební ukázku hraje Behzod Abdurajmov.

Dozněla novinka týdne 28. týdne roku 2026. Pokud byste o ní chtěli vědět víc, podívejte se na náš web klasikpraha.cz. No a my pokračujeme dál ve skvělé hudbě. Pustíme si duel hudbu z filmu Tintinova dobrodružství z roku 2011. Autorem není nikdo jiný než John Williams a jde o ukázku z alba Riders of the Symphony dánského národního symfonického orchestru a německého dirigenta Christiana Schumana. Tintinova dobrodružství, známý film podle oblíbené belgické komiksové série o mladém reportérovi a jeho psu Filutovi. No a John Williams byl za tuto hudbu nominován na Oscara. Tak si tu hudbu užijte.

0: Klasik Praha.
1: Starověké Řecko a Řím fascinují do dneška svými báji a mýty. Na filmy inspirované antikou se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Těšte se na ukázky z Jasona a Argonautů, Herkula nebo Troji. Poslouchejte rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jste Vyšehrad, první část Mé vlasti z roku 2024 a šlo o živou nahrávku v dobově poučené interpretaci, kterou soubor dobových nástrojů Muzika Florea vydal závěrem roku 2024 v roce 200. výročí Smetanova narození. No a šlo tedy o živou nahrávku, kterou předvedli pod taktovkou Marka Štrincla. Teď si pustíme humoresku Sergeje Prokofieva, no a potom nás čeká třeba Leoš Janáček nebo Charles Gounod. 14:38, no a čeká nás také ta slibovaná soutěž.

Slyšeli jste humorisku Sergeje Prokofieva? No a byl to takový krátký kousek. Teď si nepustíme úplně o tolik delší, tohle mělo 2 minuty 46 vteřin a my si pustíme necelých 5 minutek a pustíme si arii Quintus opera La Bergamasque, skladbu ze sbírky sonate arii Ecoretti. Marco Uccellini byl autorem této hudby, ale Certa Barok Orchestra Basil, teda z Basileje, nám zahraje pod taktovkou Andreje Marcona.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla sonáta pro housle a klavír v úpravě pro violončelo a klavír. V aranžích Jiřího Bárty zazněla hudba Leoše Janáčka a šlo o ukázku z alba Janáček právě Jiřího Bárty a Terezie Fialové. Jiří Bárta hrál na violončelo, Terezie Fialová na klavír. No a na tom albu Janáček právě z něj skladby pro Leoše Janáčka, pro violončelo a klavír, anebo právě původně pro housle a klavír v úpravách Jiřího Bárty. No a tohle album vyšlo v roce 2024, kde bylo 170. výročí narození Leoše Janáčka. Vy jste slyšeli huslovou sonátu, která byla skladba z roku 1914 a premiéru měla až po první světové válce. Při zahraniční premiéře sonáty ve Frankfurtu v roce 1923 hrál houslový part Paul Hindemith. No a my si teď pustíme část opery Faust Charlese Gounoda a zahraje nám orchestr Národní opery v Lyonu Piotr Bečala, tenorista. Nám bude zpívat.

Tohle byla Šípková růženka. Slyšeli jste valčík z baletu Petra Iliče Čajkovského. New Philharmonic Orchestra London nám hrál a Lawrence Ziegel dirigoval. Teď si pustíme část společného alba Schubert Four Hands. Schubert čtyři ruce, anebo by se to dalo číst i jako Schubert pro ruce. Bude nám hrát Bertrand Chamayou a Life Uwe Ansentnes. A právě tito dva světoví klavíristé, Nor a Francouz, hrají Schubertovi čtyřruční skladby.

Franz Schubert a jeho fuga pro čtyřruční klavír e-moll. No a vy jste tedy slyšeli hrát Bertrana Chamayu a Leifa Uwe Andersense. Tak abych to správně vyskloňovala. Teď si pustíme olympiádu. Pustíme si část opery a hry z této opery Antonia Vivaldiho a zahraje nám muzika Florea pod taktovkou Marka Štrincla. Zpívá Simona Šaturová.

Simona Šaturová nám zpívala společně s muzikou Floreou pod taktovkou Marka Štrincla. Slyšeli jste hudbu Antonia Vivaldiho. No a teď si pustíme hudbu z filmu Braveheart. James Horner složil tuhle hudbu, no a bude nám hrát studiový orchestr.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu si připomeneme díl, jehož hostem byl vynikající mladý houslista Daniel Matejča. Je nejen členem Sukova kvarteta, ale i vyhledávaným solistou, který má na kontě už několik nahrávek pro suprafon. I o nich bude řeč v úterý 7. července od 19 hodin na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
10: Výhry. Slevy. Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
2: Ladíte Klasik Praha.

Antonio Bertali a soubor L'Arpeggiata, který vede Kristina Pluhar. Teď si pustíme Miloslava Ištvana, brněnského skladatele druhé poloviny 20. století, který složil sonátu pro klarinet a klavír. Uslyšíme první větu Allegro Dramatico. Miloslav Ištvan se často inspiroval populárními žánry i folklorem a v hudbě využíval metody podobné filmovému střihu. Uslyšíme tuhle klarinetovou sonátu, která je jeho nejhranějším dílem. Zahraje nám Igor Františák, ostravský klarinetista a ředitel Svatováclavského hudebního festivalu.

15 hodin 36 minut dozněla sonáta pro klarinet a klavír. Slyšeli jste první větu Miloslava Ištvána, hrál nám Igor František na klarinet a Lukáš Michel na klavír. My si pustíme teď rondo pro violončelo a orchestr. Uslyšíme rondo pro violončelo a orchestr opus 94 Antonína Dvořáka. Bude nám hrát jihočeská komorní filharmonie, Ondřej Kukal diriguje, Jan Páleníček hraje na violončelo.

Jan Páleníček nám hrál na violončelo, rondo pro violončelo a orchestra Antonína Dvořáka a hrála s ním také Jihočeská komorní filharmonie. Ondřej Kukal dirigoval, no protože je 15 hodin 44 minut a já už mám tady 2 hodiny, slibuju soutěž, je na řadě. Mám pro vás 2 vstupenky na Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Samozřejmě vstupenky můžeme poslat i e-mailem. No a jde o vstupenky na 24. července od 19.30 do Zámecké jízdárny. No a ten koncert se jmenuje Moon a Kačo Brahms. Uslyšíte houslový koncert D-dur Johannese Brahmse a uslyšíte také světovou premiéru skladby Tomáše Kača. No a já se chci zeptat, soutěžní otázka tedy zní, kdo je Moon, nebo jak se jmenuje celým jménem, Moon a Kačo Brahms, to značí názvy interpretů Moon a Kačo, no a jak se jmenuje celým jménem interpretka, poradím, které jejíž příjmení je tedy Moon, no a já poradím, že je to jeho korejka. No a vy, když mi řeknete, jak se jmenuje celým jménem a pokud možná k tomu i dodáte, na jaký nástroj hraje, tak vám pošlu 2 vstupenky. Tedy ještě jednou otázka zní, jak se celým jménem jmenuje a na co hraje jeho korejka, jejíž příjmení je Moon. A zahraje tedy na Mezinárodním hudebním festivalu v Českém Krumlově 24. července v Zámecké jízdárně. No a my si mezi tím, co můžete telefonovat sem k nám do studia na telefonní číslo 739-987-987, pustíme Georga Friedricha Händla a jeho koncert F-dur číslo 13 Kukačka a Slavík. Ještě jednou zopakuju telefonní číslo k nám do studia 739-987-987. No a jak se tedy jmenuje celým jménem a na co hraje jeho korejka, jejíž příjmení je Moon.

0: Dozněla druhá část koncertu F-dur číslo 13 Kukačka a Slavík Georga Friedricha Händla. Hrál nám Händlův festivalový komorní orchestr, John Tinch dirigoval a Johann Aratore hrál na varhany. No a s dozněním této skladby také skončila naše dnešní soutěž. Já jsem se ptala na to, jak se celým jménem jmenuje jeho korejka, jejíž příjmení je Moon a na co hraje. Soutěžili jsme tedy o dvě vstupenky na koncert, který se jmenuje Moon a Kačo Brahms. No a v jejím podání můžete slyšet houslový koncert D-dur Johannese Brahmse a správná odpověď, kterou znal pan Petr, který zavolal a získal dvě vstupenky a gratulujeme mu, zněla tedy, že tato jeho korejka je houslistka a jmenuje se Boha Moon. Druhým interpretem je Tomáš Kača, no a jak už jsem říkala, na tom koncertě je možné slyšet mimo jiné také tedy houslový koncert D-dur Johannese Brahmse. Děkuju, že jste volali sem k nám do studia a vy, kdo jste se dovolali později, nevěžte hlavu. Víte, že tady u nás na Rádiu Klasik Praha soutěžíme o vstupenky na různé festivaly a koncerty velmi pravidelně. Tedy bude i zítra, i v dalších dnech prostor na to vyhrát další vstupenku, určitě nejen na festival do Českého Krumlova. No a my si teď pustíme píseň, kterou aranžoval Richard de Bignon, no a Adèle Igo ho složila.
1: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
11: Tohle je Klasik Praha.

Já jsem předtím říkala, že uslyšíme píseň a že tu píseň, ale řekla jsem ho, že ho zhudebnila Adèle Higaud, protože dílo se jmenuje Hymne de Transport, je to hymn, tedy de Transport, a tento hymnus zhudebnila tedy Adèle Higaud, a je to z alba Adèle Higaud Melodie sur des poèmes de Victor Hugo, a právě obsahuje básně Victora Higa ve zhudebnění jeho dcery Adèle Higaud. Adèle jako jediná z Higaudových dětí otce přežila, polovinu života však strávila v ústavní péči kvůli duševní nemoci. Narodila se v roce 1830, zemřela v roce 1915 a její zhudebnění otcových básní upravil pro orchestr řízený dirigentem a klarinetistou Jeanem Françoisem Verdiérem. Skladatel Richard Dubignon, no a na albu se také podílela řada předních francouzských operetních solistů. Vy jste slyšeli sbor Dijonské opery a Laurent Nauri byl ten basbaritonista, který jste slyšeli. No a báseň Hymne de Transport napsal Victor Hugo roku 1855 na podporu politických vězňů vyhoštěných do trestanecké kolonie ve francouzské Guajáně. To je zajímavé. No a my si pustíme další ženskou autorku, Vítězslavu Kaprálovou. Pustíme si Svitu Rustiku, ostravskou nahrávku, která vyšla před 2 lety v rámci dvojalba s kompletním orchestrálním dílem Vítězslavy Kaprálové. A právě tady se jedná o debutové album dirigentky Aleny Hron. No a pod jejím vedením nám zahraje Janáčkova filharmonie Ostrava. Ještě je možné dodat, že Svita Rustika z roku 1938 byla inspirovaná lidovou hudbou i balety Igora Stravinského. Uslyšíme tedy Svitu Rustiku, první větu Allegro Rustico.

A po Vítězslavě Kaprálové jsme si zahráli další ženu. To jsme teď měli krásné tři skladby Adele Igo, Vítězslava Kaprálová. No a toto trio tedy završila Klara Schumannová. Slyšeli jsme její klavírní trio G-moll, třetí větu. No a šlo o jediné klavírní trio Klary Schumannové. Šlo o její vrcholné dílo z roku 1846. No, vzniklo v těžkém životním období. Robert Schumann byl v té době psychicky nemocný, zemřel její nenarozené dítě a tak dále a tak dále. Klára Schumannová obecně neměla jednoduchý život. Toto trio, které napsala, ovlivnilo slavná klavírní tria jejího manžela Roberta Schumanna, která vznikala až později. Toto možná splňuje takové rčení za vším hledej ženu v tom dobrém, protože tedy Klára Schumannová toto dílo napsala dřív než Robert Schumann, který měl možná i více slavná díla než právě jeho manželka. Nahrávka, kterou jste slyšeli, vyšla u Sony Classical v roce 2022 a je na ní také Brahmsův dvojkoncert, který Anne-Sophie Mutter, kterou jste slyšeli hrát na housle, a Pablo Fernandez na violončelo a Lambert Orkis na klavír hrají s Českou filharmonií. Tady tedy Česká filharmonie nezazněla, slyšeli jsme jenom právě toto trio. No, my si teď pustíme koncert pro klavír a orchestr G-dur. Uslyšíme první větu Maurice Ravela.

0: Klasik Praha.
1: Vzpomínáte na filmy Jak utopit doktora Mráčka nebo sérii filmů Zdeňka Trošky Slunce seno? Za scénářem stojí můj další host, scenárista, autor textů písní, knih i muzikálů, který v letošním roce oslavil významné životní jubileum. S Petrem Markovem pustíme hudební ukázky z muzikálů Zvonokosy, Baron Prášil a Casanova. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
2: Tohle je Klasik Praha.

La Traviata Giuseppe Verdiho, slyšeli jste sborovou scénu s Violetou, hrál nám sbor londýnské opery a samozřejmě jste poznali, kdo nám zpíval, Luciano Pavarotti a taky Joan Sutherlandová, to byla Violeta. National Philharmonic Orchestra je doprovázela, Richard Bowning dirigoval. No a my si teď pustíme dva tance pro harfu a smyčce. Bude to tanec světský, druhá část Claude Debussyho. Na harfu zahraje Kateřina Englichová.

Kateřina Englichová v Janovo kvarteto, no a v něm Leoš Čepický, Jan Schulmeister, Jiří Žikmund a Aleš Kaspřík. A slyšeli jste 12 pro harfu a smyčce, tanec světský Claude Debussyho. Georg Philipp Telemann a jeho pařížský kvartet, to je v našem playlistu právě teď. Pokud byste chtěli znát náš playlist kompletní, stačí se podívat na klasikpraha.cz, tam najdete záložku playlist a můžete se podívat, co všechno hrajeme, nejen za autory skladby, ale také jací interpreti nám dnes hrají.

Pařížský kvartet číslo 1, slyšeli jste pátou větu Allegro Georga Filipa Telemana a hráli nám bratři Kuikeni, Bartol, Sigiswald a Wieland a potom také Gustav Leonhard na čembalo. Teď si pustíme koncert pro violu a orchestr, uslyšíme první větu moderáto Bély Bartoka. Loni bylo 80. výročí úmrtí Bély Bartoka. Zahraje nám tu hudbu Londýnská filharmonie pod taktovkou Vladimíra Jurovského a na violu hraje David Aaron Carpenter. Příjemný poslech.

0: Klasik Praha.
1: Starověké Řecko a Řím fascinují do dneška svými báji a mýty. Na filmy inspirované antikou se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Těšte se na ukázky z Jasona a Argonautů, Herkula nebo Troji. Poslouchejte rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
4: roier.cz. Co to je?
5: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
4: A kde je háček?
5: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
6: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů. Za 34,90 a velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vídu, to se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Variace na původní téma Enigma. Slyšeli jste finále Edu, 15. část Edwarda Elgra, Royal Philharmonic Orchestra, London nám hrála a Yehudi Menuhin dirigoval. Teď si pustíme ďábelský trilek sonátu G-moll, třetí větu od Giuseppe Tartiniho. Nicola Benedetti nám zahraje na housle a Christian Kernin na čembalo.

Leoš Janáček, aha, jeho první věta symfoniety. Slyšeli jste hrát Státní filharmonie Brno. František Jílek dirigoval. No a my si teď pustíme komedianty. Ruggero Leoncavallo je autorem hudby, kterou uslyšíme árii z opery, kterou bude zpívat Joseph Calea.

Giuseppe Calea a BBC Concert Orchestra pod taktovkou Stevena Mercuryho hráli nám část opery Komedianti Ruggiera Leoncavalla, tak abych správně skloňovala ta jména. Autor tedy se jmenuje Ruggiero Leoncavallo. No a my si teď pustíme dalšího autora, který se jmenuje Ferenc Liszt. Uslyšíme uherskou rapsodii číslo 6 D-dur.

Uherská rapsodie číslo 6 D do reference lista právě dozněla a hrál nám maďarský státní orchestr. Matyáš Antal dirigoval. V 17 hodin 18 minut je na řadě Robin Hood, The Prince of Thieves. Je to tedy hudba z filmu Robin Hood, Král zbojníků. Michael Kamen složil tuhle hudbu a zahrají nám filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Vnuk skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka, houslista Josef Suk, projel celý svět a odehrál přes 4000 koncertů. Od jeho úmrtí letos uplyne 15 let. Jeho interpretační umění připomeneme v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Koncert A-dur pro klarinet a jeho druhá věta Wolfganga Amadea Mozarta v 17 hodin 32 minut dozněl na rádiu Klasik Praha. Štátkapel Weimar nám hrál, Gerd Albrecht dirigoval a Ralph Mano hrál na klarinet. No a Amadea Mozarta vystřídá Robert Schumann. Pustíme si jeho koncert pro violončelo a orchestr A-moll, uslyšíme třetí větu a zahraje Drážďanský festivalový orchestr, Ivor Bolton diriguje a Jan Vogler hraje na violončelo.

Robert Schumann a jeho koncert pro violončelo a orchestr Amol, slyšeli jste třetí větu. No, my si teď pustíme Dominika Obícího a uslyšíme živou nahrávku ze Svatováclavského hudebního festivalu z roku 2017 a uslyšíme píseň Prosím, utěš mé trápení. Bude to část ze sbírky jeho madrigalů. Dominiko Obíci byl raně barokní italský skladatel a zpěvák a působil v chrámu svatého Marka v Benátkách a dochovali se právě jeho madrigaly. Z této sbírky my si teď píseň, kterou uslyšíte, právě pustíme, ale není to tedy žádné CD, které by vydal nějaký soubor, ale právě jde o nahranou živou nahrávku ze Svatováclavského hudebního festivalu. Bude nám zpívat Tomáš Král.

Doménico, obíci a píseň Prosím, utěš mé trápení. Teď si pustíme Erika Satieho a jeho Gran Ritornel. Susan Manoff nám zahraje na klavír. Loni to bylo 100 let od úmrtí Erika Satieho, no a my si teď pustíme jeho krásnou skladbu a potom Claude Debussy.

0: Klasik Praha.
1: Nejraději odpočívá na zahradě. Zásadně se rozespívává při tekoucí vodě a pokud ji chcete umlčet, pusťte ji Nat King Cole. Mým dalším hostem je sopranistka Kateřina Kněžíková. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: roier.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: V Jizku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
2: Posloucháte Klasik Praha.

romantická dívka s vlasy jako Len Claude, kdyby si ho právě dozněla. Slyšeli jste Rotterdamský Rotterdam Philharmonic Orchestra nebo Rotterdam, neboli Rotterdamskou filharmonii. Janek Neze se gen dirigoval a Andreas od Summer nám hrál na klarinet. Je 17 hodin 52 minut, my si teď pustíme ještě Richarda Strause, uslyšíme koncert pro housle a orchestr D-moll, třetí větu Rondo a půjde o ukázku z alba, které je právě věnované hudbě Richarda Strause, jsou to kompilace snímků nových i starších, a které vyšlo právě houslistovi René Capisonovi v lednu roku 2025 u Deutsche Grammophon. No a potom už budou na řadě zprávy.

0: Richard Strauss a René Capuçon. Capuçon a jeho kompilace snímků nových i starších album, které věnoval hudbě Richarda Strause. Tenhle koncert, který jste slyšeli, napsal Strauss v 18 letech a dnes je právě hráván poměrně zřídka. No a je 18 hodin 1 minuta a my vlastně poměrně zřídka máme na Rádiu Klasik Praha zprávy, ale teď je na ně čas.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Česká vláda nakonec pošle peníze do takzvaného mechanismu PURL. Investuje tedy do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Dnes ráno to řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Podle prezidenta Petra Pavla jde o velice pozitivní signál. Maďarská veřejnoprávní televize pozastavila vysílání. Na obrazovce se objevila omluva divákům za to, že v uplynulém období televize vysílala propagandu a lhala. Stalo se tak den po zvolení nového generálního ředitele. Světovou premiéru měl dnes v Městském divadle v Karlových Varech dokument Dvě deci tuše. Vypráví o výjimečném intelektuálovi, japanologovi, výtvarníkovi a také otci Petru Geislerovi. Dokument je intimní výpravou jeho dcery Ester do vnitřního světa předčasně zesnulého otce. Zítra bude slunečno, ale větrno. Nejvyšší teploty se vyšplhají mezi 24 až 26 stupňů Celsia. Tolik poslední zprávy dneška s datem 7.7.
1: Jsme Klasik Praha.

Měsíční svět, sonáta pro klavír, číslo 13, teci smol. Slyšeli jste první větu Ludvika von Beethovena. Salim Ashkar hrál na klavír. No a my si pustíme teď biblické písně Antonína Dvořáka. Dvořákův cyklus pěti písní z roku 1894 na slova z knihy Žalmů v překladu Bible Kralické. Orchestrální verze měla premiéru na historicky prvním koncertě České filharmonie pod taktovkou autora 4. ledna 1896. No a my si pustíme pátou část Bože, Bože, píseň novou. Zahraje nám Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a jedná se o poslední studiovou nahrávku, kterou právě natočil Jiří Bělohlávek. Byla vydaná až posmrtně na albu z roku 2020. Jan Martiník nám zaspívá.

Jan Martiník nám zaspíval a my si teď pustíme Arvo Pärta. Uslyšíme jeho Beatus Petronius a zahraje nám symfonieta Riga.

Arvo Pärt, to je autor, kterého jste právě teď slyšeli. No a uslyšíte Dmitrije Šostakoviče. Pustíme si ukázku z alba z roku 2025, tedy z loňska, s houslovými koncerty číslo 1 Prokofieva a Šostakoviče. Uslyšíme je v podání Daniela Matejči, mladého houslisty, vítěze mnoha televizních i normálních soutěží, člen Sukova kvarteta. Uslyšíme koncert pro housla a orchestr číslo 1, uslyšíme druhou větu. No a tenhle koncert je z roku 1948. Je věnovaný Davidu Ostrachovi, který ho premiéroval. Komunisti to dovolili až v roce 1955.

Dmitry Šostakovič a jeho koncert pro housle a orchestr číslo 1. Slyšeli jste druhou větu. Hrál nám Daniel Matejča, který se narodil teprve v roce 2005. No a krásně nám zahrál a také vydal loni album s houslovými koncerty Prokofjeva a Šostakoviče. No, my si teď pustíme opět ženskou autorku, její Rachel Portman. No a ona často zpracovává hudbu filmovou. No a my si pustíme hudbu z filmu Čokoláda.

0: Klasik Praha.
1: V unikátních prostorách punkevních jeskyní Moravského krasu se déle než dvě desítky let koná unikátní hudební festival Čarovné tóny Macochy. Co přesně návštěvníky v jeho rámci čeká? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Ladíte Klasik Praha.

František Xaver Brixy a jeho koncert F-dur pro varhany a orchestr. Slyšeli jste třetí větu Allegro assai. Kapela Regia Musicalis nám hrála a Robert Hugo dirigoval, Věra Heřmanová nám hrála na varhany. My si teď pustíme romanci, kterou složil Gerald Finzi a zahraje nám London Concertante Chamber Ensemble. 18 hodin 36 minut a já doufám, že stále posloucháte Radio Klasik Praha. Dneska je úterý 7.7.

Slyšeli jste romanci Geralda Fenzyho. Třeba vás i dnes večer, i přestože je úterý, čeká romance. Dnes večer je sice úterý, ale jsou prázdniny. No a o prázdninách je dovolené vlastně vše, i klidně ve všední den. London Concertante Chamber Ensemble nám hrál. No a my si teď opustíme sen noci svatojánské. Svatojánská noc je už pár dní za námi, ale to vůbec nevadí. Pustíme si její třetí větu. Gewandhaus Orchestra Leipzig nám zahraje Ricardo Schei, diriguje.

Ricardo Šaj dirigoval Gewandhaus Orchester Leipzig a Felixe Mendelssohna Bartholdyho se Noci svatojánské. Vy jste slyšeli třetí větu. A protože už se nám blíží konec vysílání, já vám pustím poslední skladbu. Blíží se nám 7.7. hodina, takže až ten čas přijde, něco si přejte. A my si pustíme skicu ke scéně Macbeth a čarodějnice ze Shakespeara. Je to z alba Tomáše Výška, Franz Liszt a Česká hudba, které vyšlo závěrem roku 2023. Je to Smetanův Macbeth, je jednou z nejvelkolepějších autorových skladeb pro klavír. Vznikla v roce 1859 a pochází ze závěru Smetanova švédského pobytu. Ilustruje scénu ze čtvrtého jednání slavné skotské hry a ve srovnání se Smetanovým pozdějším národním stylem je to hudba velmi romanticky dravá a na svou dobu moderní. Spekuluje se, že tato klavírní skladba byla možná pouhým podkladem k plánovanému orchestrálnímu dílu. Zahraje nám tedy, jak jsem říkala, Tomáš Výšek, no uslyšíme Macbetha Bedřicha Smetany. Já vám přeji příjemný poslech, krásný úterní večer a budu se na vás těšit zítra s datem 8. července. Naslyšenou.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomoc.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido-e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
5: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
6: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
7: Jsme Klasik Praha.
8: Hudba v miléniu.
7: O klasice v 21. století.
9: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, buď na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Bez hudebních ukázek najdete naše pravidelné pořady také v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Mým dnešním hostem, vlastně prvním v novém roce 2026, ovšem pořad natáčíme v roce 2025, tak si musíme dávat pozor na slova jako letos, loni a podobně. Mým dnešním hostem je tedy jeden z nejvýraznějších tuzemských houslistů mladé generace, 20-letý hudebník, který už je na solové vystupování zvyklý doslova od dětství. Můžete ho znát třeba i z televizních soutěží jako Virtuoso z V4+ nebo Eurovize, ale je také laureátem, řekněme, soutěží tradičnějšího formátu, vítězem Kociánovy soutěže v Ústí nad Orlicí, držitelem druhé ceny v solové a první ceny v komorní kategorii ze soutěže Concertino Praga a tak podobně. No a znáte ho už i z našeho vysílání, protože také Chile nahrává pro suprafon. V roce 2023 mu vyšlo debutové album se sonátami Žena Izaje, pak tedy loni v roce 2025 vydal další dva tituly, album s českou komorní hudbou společně s pianistou Janem Schulmeistrem a nejnověji houslové koncerty Prokofieva a Šostakoviče, které natočil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem. Ve studiu Rádia Klasik Praha vítám Daniela Matejču, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Tak já začnu velice těžkou otázkou. Prokofiev nebo Šostakovič? Kdo z nich vám je bližší svým hudebním jazykem?
10: Je to zajímavá otázka. Pro mě osobně to byl vždycky Šostakovič, ať už jeho symfonická tvorba nebo komorní. Je mi to obecně bližší.
9: Mně taky, to je zajímavé, v tom se shodujeme. Mně přijde ten Šostakovič takový osobitější, má takový jaksi svéráznější hudební jazyk, který podle mě více vypovídá o té jeho době, ve které žil.
10: Přesně tak. Přesně.
9: Ten Prokofiev je ještě hodně takový zakořeněný v tom 19. století, ale samozřejmě oba jsou skvělí. No a které z těch koncertů, které jste natočili, je náročnější na hraní? Ten Prokofievův nebo ten Šostakovičův?
10: To jde ruku v ruce právě k té předešlé otázce, protože každý z nich má svůj osobitý hudební jazyk a i přesto, že preferuji Šostakoviče jako obecně jako skladatele, tak Prokofievův skladatelský sarkazmus je nepopiratelný a předvést ho v té opravdové a upřímné podobě je snad ještě v něčem náročnější, než se vcítit do skladby Šostakoviče.
9: Takže řekněme, je náročnější po interpretační stránce nebo výrazové?
10: V podstatě i technické.
9: I technické, dobře. No a to byl takový koncept, že to oba budou tedy koncerty číslo jedna těchto dvou skladatelů?
10: Ano, ano, to byl původní záměr a hlavně každý z těch koncertů hraje v mým životě osobním velkou roli, ať už Šostakovič na Eurovizi nebo Prokofiev v Rudolfínu na Concertino Praga, takže si obou koncertů vážím naprosto stejnoměrně a proto jsme se rozhodli je natočit společně.
9: Takže koncerty číslo dva pak třeba přijdou na nějakém dalším albu zase.
10: Třeba.
9: Je to možné, dobře. Já jsem se dočetl o tom prvním koncertě Sergeje Prokofieva, ze kterého si můžeme tedy za chvíli pustit ukázku, že prý v Paříži, kde měl premiéru v roce 1923, vůbec neměl úspěch. Ze zajímavého důvodu, že prý pro pařížské publikum před 100 lety byl příliš málo moderní. Tak to mě zaujalo.
10: Dokonce málo moderní.
9: Málo moderní, no.
10: Když si vybavíme historii například svěcení jara, kdy v tom začátku 20. století to způsobilo velký poprask, tak mě upřímně řečeno tato informace velmi překvapuje.
9: No mě to taky překvapilo, ale tohle tedy už bylo o 10 let později, takže v Paříži už naopak Stravinsky tehdy byl velmi v módě, takže Prokofiev už jaksi nedostával tehdejším avantgardním standardům. Tak to mě přišlo zajímavé, když jsem si představil některé české posluchače, jak říkají, že ten Prokofiev je takový na ně moc moderní. Že v Paříži před 100 lety to bylo málo. No tak pojďme si teď poslechnout druhou větu z tohoto houslového koncertu číslo 1 Sergeje Prokofieva, kterou nám zahraje houslista Daniel Matejča, jenž je naším dnešním hostem spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je houslista Daniel Matejča, který nám teď zahrál druhou větu z houslového koncertu číslo 1 Sergeje Prokofieva. Ukázka z jeho nejnovějšího alba, které vyšlo u Suprafonu a které natočil spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem. Taková nabízející se otázka, jak se vám spolupracuje tedy se Sočerem a s dirigentem Netopilem?
1: Byla to velmi příjemná spolupráce. My jsme s Tomášem přímo Šostakoviče kdysi prováděli s Brněnskou filharmonií na Lednicko-Valtickém festivalu a tam právě vznikla ta idea zapojit ho do tohoto projektu společně se Suprafonem, protože jsem si té spolupráce neuvěřitelně vážil a velmi jsem si ji užil.
0: Jak se to vlastně stalo, že jste vydal v roce 2025 u Suprafonu hned dvě alba, jedno tedy komorní, druhé s orchestrem?
1: Je to krásný příběh, protože my jsme s Honzou Schulmeistrem po účasti v koncertínu Praga získali jako hlavní cenu právě nahrávku u Českého rozhlasu. To se nám poté podařilo spojit se Suprafonem, jelikož u nich nahrávám běžně. A tím pádem to dopadlo tak, že již déle plánovaný projekt Šostakoviče a Prokofieva jsme vlastně natočili v podstatě ve stejnou dobu jako nahrávku s Honzou Schulmeistrem.
0: Co se týče tady těch orchestrálních Prokofieva a Šostakoviče, je to v plánu někdy v budoucnu třeba zahrát i koncertně?
1: Určitě už jsme se o tom bavili a toho Šostakoviče já osobně rád předvádím naživo, možná ještě o něco více, než nahrávám, protože když člověk v kuse hraje toho Šostakoviče a vcítí se do toho celého příběhu, je to neuvěřitelně silný zážitek jak pro interpreta, tak doufám i pro publikum.
0: Vy jste tedy, jak jste už říkal, hrál Prokofieva ve finále Koncertino Praga, Šostakoviče jste hrál na Eurovizi. Vnímáte to teď zpětně pozitivně, že jste byl v uvozovkách tím, jak se říká, zázračným dítětem, je to takový ošklivý pojem. Máte pocit, že je to dobře, že jste toho tolik stihl vlastně tak strašně rychle?
1: Já si myslím, že to byl výsledek kombinace tvrdé práce a hlavně velkého štěstí. Protože i tenkrát na té Eurovizi, tak prokopat Šostakoviče či Prokofieva do televizního vysílání není jednoduchý úkol. A já si velmi vážím, že se mi to tenkrát ještě společně s Janem Tenglerem z České televize podařilo udělat, protože to mělo potom za výsledek to, že se širokému publiku představila hudba, kterou třeba nezná a snad s trochou štěstí ocení.
0: Vy vlastně, že se k tomu ještě tedy vracím, kolik už jste toho stihl, ale vy vlastně už máte i bakalářské studium dokončené ve 20 letech, což nemá úplně každý. To jste nějak předčasně nastoupil na HAMU, nebo jak to bylo, nebo jste studoval zrychleně?
1: Bylo mi umožněno nastoupit na HAMU trochu dříve, tím pádem jsem dokončil bakalářské studium společně s maturitou v jeden rok.
0: A stále ještě tedy studujete u profesora Ivana Strause?
1: Přesně tak. Momentálně ještě doplňuju svá studia v Grazu v Rakousku u Barnabáše Kelemena, maďarského lektora. A společně s těmito dvěma kantory tvoříme hudbu krásnou.
0: A v tom Grazu je to Erasmus teda, nebo nějaký výměnný program?
1: Přesně tak.
0: Takže vy tam jste jaksi jenom, jak se to říká, vy tam jenom dojíždíte, nebo ano?
1: Přesně tak.
0: V podstatě, jo, nejste tam nastálo.
1: Přesně řečeno.
0: Rozumím. No a vy jste u profesora Ivana Strause vlastně celou dobu. Je to pro vás stále ještě přínosné? Získáváte ještě pořád nějaké cenné podněty, nebo jste třeba uvažoval o tom, že by stálo za to, nic proti němu samozřejmě, ale že by třeba stálo za to změnit to ucho, které vám dává tu zpětnou vazbu?
1: Bez pochyby stále získávám mnoho od pana profesora. Samozřejmě je důležité rozšiřovat si obzory mezinárodně, ale té celoživotní v podstatě spolupráce s panem profesorem si neuvěřitelně cením, protože mě skutečně vychoval jako hudebníka a teď je na mě, abych ty jeho rady vstřebával a aplikoval do běžné praxe.
0: Ale samozřejmě tedy další jaksi feedback získáváte třeba i na masterclassech a podobně, že jo, toho se určitě taky
1: přesně
0: účastníte.
1: Tak.
0: Ano. Máte nějaké houslisty, ať už z žijících kolegů, nebo třeba i v minulosti, kteří by pro vás byli, nechci říkat přímo vzorem, ale třeba jejich hra vás nějak inspiruje nebo ovlivňuje?
1: Je poměrně jednoduché pro mě vybrat pár jednotlivců a liší se to zejména programem. Ke každému programu já mám houslistu, který mě nejvíce sedí. Obecně řečeno je to pro mě Gidon Kremer. To je jako houslista číslo jedna v mých očích, vždycky byl a vždycky bude. A potom už to rozlišuju například pro hudbu Bartoka, obecně neofolklorismus, preferuju právě Barnabáše Kelemena, za kterým jsem odjel tento repertoár studovat. a nebo například Augustina Hadelicha, který je poté také proslulý mimo krásnou interpretaci klasických děl také novodobějších jako Ligetiho a tak.
0: Tak to jsou všechno samozřejmě známá jména. Gidon Kremer samozřejmě ten je výjimečný i tím svým důrazem na jaksi zajímavý repertoár a na připomínání děl skladatelů, zejména z těch zemí bývalého východního bloku. Stejně jako ostatně byl Dmitrij Šostakovič, takže pojďme si teď poslechnout druhou větu energické skarco z Šostakovičova houslového koncertu číslo 1. Zahraje nám houslista Daniel Matejča, který je dnes hostem Rádia Klasik Praha a bude to opět ukázka z jeho nejnovějšího alba spolu se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Právě teď doznělo skerco z houslového koncertu číslo 1 Dmitrije Šostakoviče, který spolu s Prokofjevovým koncertem číslo 1 natočil houslista Daniel Matejča, náš dnešní host, na své nejnovější album se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem, které vyšlo nedávno u Suprafonu a z nějž tedy pocházela i tato ukázka. Taková klasická otázka pro houslistu, v jaké máte housle, jestli to není tajné.
1: Není to tajné. Mám momentálně dvoje housle. Jedny jsou Josef Galliano z Národní sbírky a moje takové hlavnější housle jsou přímo od Honzy Špidlena tady z Prahy, které jsem nedávno od něj pořídil a mám z nich neuvěřitelnou radost. Jsou to úplně nové housle, poměrně nepopulární koncept v houslistické společnosti, jako na nové housle se hledí s přimouřeným okem. Ale mně se to neuvěřitelně líbí, že ten nástroj roste se mnou a já se snažím mu dát co nejkrásnější život.
0: A v čem se liší třeba zvukově ten nástroj starý od toho nového?
1: Ten starý, konkrétně ten Galliano, již je v kompletním stádiu vývoje zvuku. Tím pádem dosáhl svého limitu a je neuvěřitelně nádherně barevný a používám ho právě pro solovou či komorní hru a naopak nástroj od Honzy Špidlena je průraznější, je silnější a má větší vůli, co se týče obecné intenzity zvuku. Takže to je před orchestr naprosto ideální nástroj.
0: To je zajímavé, jak jste říkal, že ty nové nástroje nejsou takové oblíbené u houslistů. Je to tedy tak, že se dá říct, že jsou ty stradivárky a ty housle z těch dílen těch starých mistrů opravdu lepší než ty moderní, nebo je to takový přehnaný hype, jak se říká?
1: Obecně se to říct skutečně dá,
0: jo.
1: Protože ty stradivárky a guarnerky, jak se říká, jsou skutečně jako na vrcholu té škály houslí, ale existují i nové nástroje, které neříkám přímo stradivárky, ale třeba některé galiánky skutečně přebíjí. A je to samozřejmě ta šťastná ruka housleře, že se mu to tak krásně podaří. A já jsem vděčný, že se to panu Špidlenovi moc krásně podařilo.
0: Mě to připomnělo, když tady byla před pár měsíci slavná houslistka Lila Josefovic, která právě říkala, že hrála na ty různé zapůjčené staré nástroje a bylo to hrozně nepříjemné, že pořád jaksi nejenom, že na ně musela dávat samozřejmě pozor, to musí být strašný stres, ale že taky občas jí ten nástroj prostě sebrali, musela ho vrátit a musela řešit, že příští měsíc nebude mít na co hrát, tak to je asi taky součást jaksi toho problému.
1: Přesně tak, i to se může stát, pokud ho má člověk zapůjčený. Říkám, buď ať už z národní nebo ze soukromé sbírky, toto riziko tam je a proto je krásné mít vlastní nástroj, který člověk má vždy k dispozici.
0: Ještě jsem si vzpomněl, vlastně taky říkala, že si pak teda nechala vyrobit své současné housle od nějakého houslaře z Brooklynu právě a že dělali s kolegy v Carnegie Hall takový experiment, že naslepo testovali různé housle, jestli poznají, jestli je to nový nástroj nebo jestli jsou to stradivárky a říkala, že to teda bylo velmi těžké poznat.
1: Opravdu?
0: No,
1: tak. Že? To pouze potvrzuje, co jsem říkal.
0: V mnoha případech se vůbec netrefili. Já jsem se chtěl zeptat, jaký je váš vztah ke karbonovým smyčcům? To je teďka takové aktuální téma.
1: Vím, že se o tom hodně mluví.
0: No.
1: Já s tím mám minimální zkušenost a upřímně spíše zastávám tradiční dřevo.
0: Rozumím. No, jako většina lidí asi, no. Ano. Já jsem to sledoval, protože teď se řešilo na podzim, jestli se nezakáže jaksi mezinárodní obchod s tím dřevem brazilským, ze kterého se ty smyčce vyrábějí, protože aha, je to ohrožené, ten strom, a dokonce Brazílie navrhovala ho přesunout do vyššího stupně ochrany, což by znamenalo, že by se nové smyčce už z něho prakticky nemohly dělat.
1: Až takhle.
0: Ale neprošlo to. Nakonec
1: díky
0: teda
1: bohu.
0: 5. prosince
1: díky bohu,
0: ten návrh byl odmítnut, takže
1: karbon kvalitní dřevěný prut nikdy nenahradí. Za mě teda.
0: To říká většina lidí, ano, tak je hezké, že to potvrzujete. No, jak vy to máte vlastně s repertoárem a s jeho výběrem a jak velký prostor ve vašem repertoáru má soudobá hudba? Já jsem se díval, že vy jste třeba premiéroval skladby Lukáše Janaty, nebo samozřejmě také Jany Verešové, tu jste natočil na své debutové album. Máte na tu soudobou hudbu prostor, pokud chcete být úspěšným solistou, nebo se musíte věnovat hlavně těm kanonickým dílům, které se hrají nejčastěji?
1: Musí to být symbioza obojího. Já soudobou hudbu právě díky panu Štrausovi našel jsem si k ní cestu. On mě naučil, jak ji interpretovat a jak ji vnímat. A pokud se jedná o kvalitní soudobou hudbu, která upřímně řečeno není zas tak častá, tak se jí věnuju s velkou radostí a s velkou pokorou a upřímnou interpretací.

0: věděl, že to je Lukášova skladba a poslechl bych si ji, tak poznám, že to je Lukáš, protože on má tu svoji vyjadřovací schopnost, kterou člověk prostě pozná. Mnoho skladatelů, a já to chápu, já bych na tom byl stejně, kdybych skládal, tak ať už chce nebo ne, používá prvky právě Šostakoviče nebo těch skladatelů 20. století, protože to je atraktivní a protože to lidé rádi poslouchají a i oni sami to mají rádi a potom ani nevědí, že to do toho díla zakomponovávají. Takže to je podle mě kritérium číslo jedna, aby to dílo skutečně mělo nějakou tu osobní hodnotu toho skladatele a zároveň, aby to s dovolením nebyla úplná kravina.
1: Dobře, takže originalita, zkrátka nějaký individuální přesně styl, to. Ale může třeba individuální styl vzniknout právě i třeba syntézou nějakých prvků převzatých od starých mistrů, to asi taky je možné, ne?
0: Je to možné. Ano. Je to možné a v žádném případě si nedovolím říct, že pokud skladatel novodobý převezme něco od bývalých skladatelů, že to je vyloženě špatně. Není samotná Jana Verešová, když skládala tu skladbu zmiňovanou na nahrávce, tak tam přímo cituje Izajovu druhou sonátu a přijde mi to jako vzdaní díku tomu skladateli jako takovému. Takže na tom vůbec není nic špatně, ale ta originalita je tam velmi podstatná.
1: Tak pojďme si rovnou teď tuto skladbu Jany Verešové, kterou, jestli se nemýlím, napsala přímo pro vás.
0: Ale.
1: Pojďme si ji pustit, bude to tedy ukázka z debutového alba mého dnešního hosta, kterým je houslista Daniel Matejča.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je houslista Daniel Matejča. Z jehož debutového alba jsme teď vyslechli skladbu, kterou přímo pro něj napsala Jana Verešová. Skladba s názvem Obsession římská 2, což je tedy dílo citující druhou houslovou sonátu belgického autora Jeana Isaye. Vy se kromě solové dráhy věnujete i komorní hudbě, jste také členem velice strmě stoupajícího, bych řekl, jak to tak sleduji, Sukova kvarteta. Docela čile koncertujete, už jsem viděl, že jste hráli na Koncentu z Moravie a dalších festivalech. Tam vlastně budete i v tom nadcházejícím roce 26 hrát znovu na Koncentu z Moravie. Tak čem vás to jaksi oslovuje oproti té solové hře, třeba ta jaksi kolektivní hra v tom kvartetu?
1: Já musím říct, že kvartetní hra mě jako hudebníka posunula mnohem dále než studium solové hry, solového repertoáru. My jsme vybrali tenkrát kvarteto z jednoduchého důvodu a to je repertoár, jelikož kvartetní repertoár je jeden z nejkrásnějších a ty díla pro kvarteta jsou naprosto bezkonkurenční. A tím, že se v tom kvartetu pohybujeme jako čtyři přátelé, je to moc příjemná spolupráce a tím, že nás to baví, tak to tvoříme rádi a s láskou. A myslím si, že to má krásný výsledek a snažíme se.
0: Máte na to dost času? Protože kvarteto musí spolu trávit hodně času, ne? Aby se pořádně sehrálo, zžilo, aby takzvaně myslelo jako jeden.
1: To je velmi problematická složka našeho kvarteta. Tím, že já mám nějakou jinou ještě vedlejší dráhu solovou, tak i ostatní členové se věnují jiným aktivitám a tím pádem občas je složité se sejít, ale snažíme se produktivně pracovat a ten čas, který máme, rozumně využít.
0: Jak jste se vlastně jako duo dali dohromady s klavíristou Janem Schulmeistrem? Já vím, že jste se tedy potkali na soutěži Concertino Praga. Tam jste nejdřív soutěžili každý zvlášť a pak společně v té komorní kategorii, je to tak?
1: A přesně tam to vzniklo. Přesně na soutěži jsme se poznali v té solové kategorii a potom Honzův táta vnuknul myšlenku, že bychom si mohli zahrát spolu. Já jsem byl pro a odehráli jsme spolu velké množství krásných, nádherných koncertů s parádním programem.
0: Já si říkám, když hrají spolu dva solisty, jakože vy oba dva jste vynikající solisti, tak si dovedu představit, že každý třeba může mít nějaký silný interpretační názor a že ty názory třeba nemusí jít dohromady. Stává se vám to?
1: Stává se nám to, ale my jsme s Honzou už schopní se krásně domluvit. Ale to se mi na tom právě líbí, že každý máme velmi silný interpretační názor a myslím si, že to je to, co tu hudbu posouvá zase o krok dál. Ta komunikace a to vyrozumění těch jednotlivých názorů potom zejde k nádherné interpretaci.
0: A v kvartetu tam vy jaksi tu interpretaci diktujete jakožto primárius, nebo jak to tam funguje?
1: Ano. Snažíme se zachovat jakousi formu demokracie v našem souboru, ale samozřejmě potom my hodně postupujeme pod podle preferencí jednotlivých členů. Většinou, když děláme třeba, když jsme dělali Ravela kvartet, tak se violista Bohumil Bondarenko zmocnil té interpretace z první pozice, protože to je jeho velká srdcovka. Zase naopak, když jsme dělali třeba Bartóka, tak to byla moje práce. Převážně říkám, že samozřejmě komunikujeme se všemi členy. Beethovena zase dělá čelista a tak podobně.
0: Už jste tady několikrát zmínil toho Bartóka, tak chápu, že to je asi vaše oblíbené dílo, nebo který konkrétně ten jeho koncert?
1: Je to moje velká srdcovka obecně jako skladatel. A druhý koncert houslový je za mě jako skutečně vrcholné dílo Béli Bartóka společně ještě se solovou sonátou. A já jsem právě proto odjel za Barnabášem Kelemenem, protože si myslím, že nikdo Bartóka nenaučí lépe než samotný Maďar. Takže jsem rád, že s ním můžu toho Bartóka připravit.
0: Tak budeme se těšit případně na vaše budoucí provedení nebo třeba i nahrávku. Uvidíme, jak se to vyvine. Bartókova koncertu. No a já jsem moc rád, že na to společné album s Janem Schulmeistrem jste natočili taky skladbu Ruce od Luboše Fischera. To byl váš nápad nebo...
1: Mám pocit, že ten nápad vzešel ze strany Schulmeistrů, ale jako já jsem si tu skladbu neuvěřitelně přivlastnil, protože existuje málo skladeb, ve kterých se cítím natolik komfortně jako právě ve Fischerových rukou. Ten hudební jazyk a ten způsob té kompozice mi je tak neuvěřitelně blízký, že to uvádím neuvěřitelně rád. A i přesto, že to je poměrně nová skladba, tak je publiku poměrně vděčná, což je překvapivé a dělá mi to velkou radost.
0: O čem to podle vás je? Je to podle vás inspirováno tou Březinovou básní Ruce, která je, dejme tomu, o té spolupráci, sounáležitosti, nebo tam spíš vidíte ty duchovní témata, tu křížovou cestu a tak, jak to zase vykládají někteří jiní?
1: Přesně tak, já spíš vnímám tu druhou variantu, hlavně především je to jako konverzace klavíru a houslí. To je nejjednodušší vysvětlení této skladby, protože to není skladba pro housle, to je sonáta pro housle a klavír a i s tímto vědomím by se to mělo předvádět a každý z těch dvou interpretů musí mít tu skladbu neuvěřitelně rád a potom ten příběh v podstatě v tomto případě výjimečně není až tak důležitý, ale ta skladba mluví sama za sebe. Ale kdybych se měl přiklonit, tak spíše k té křížové cestě a tak.
0: Tak pojďme si teď tuto skladbu Luboše Fischera, sonátu pro housle a klavír s názvem Ruce, poslechnout jako další hudební ukázku z nového v roce 2025 vydaného společného alba klavíristy Jana Schulmeistra a houslisty Daniela Matejči, který je dnes naším hostem.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je houslista Daniel Matejča. Jehož interpretaci skladby Luboše Fischera, tedy sonátu pro housle a klavír s názvem Ruce, kterou natočil společně s klavíristou Janem Schulmeistrem, jsme právě teď vyslechli. Na světě je takových houslistů, konkurence je obrovská. Co má houslista mít, aby se prosadil, aby zaujal? Určitě na to není nějaký univerzální recept, ale o čem to je? Je to o technických možnostech, o výrazu nebo o nějakém intelektuálním chápání té hudby? Co je vlastně tím klíčem?
1: V podstatě technická vyspělost a interpretační schopnost se dnes berou jako samozřejmost. A tím pádem každý houslista, je to jako u těch skladatelů, v podstatě naprosto ten samý princip. Když se postaví houslista za plentu a publikum si ho vyslechne, když pozná, co to je za houslistu, tak si myslím, že ten houslista si může říct, že našel vlastní cestu ke klasické hudbě a to by měl být ten cíl. Když publikum pozná například z nahrávky nebo právě z hraní za plentou, o kterého interpreta se skutečně jedná. To je za mě, to je cíl, ke kterému já mířím a doufám, že se mi jednou podaří.
0: Takže zase nějaká osobitost. No, otázka je, jak moc je vlastně obtížné ji dosáhnout, když v dnešní době ten interpret nemá moc volnosti, mně připadá. Většina jaksi dirigentů a vůbec celkově prostě se trvá na tom, aby ten interpret hrál přesně to, co je v notách, aby z toho ani o kousek neuhnul. Tak kde je tam potom ten prostor pro tu osobitost vlastně?
1: To je strašně náročná cesta. Sám jsem se několikrát setkal, že k té cestě je mnohdy interpretovi až příliš zakazovat. Se pohybovat směrem k ní. Ale říkám, ta průbojnost, sebevědomí spojená s charizmatem a tím osobitým přístupem si myslím, že je cesta. No.
0: Co vy a zahraničí? Samozřejmě tam hráváte, nicméně uvažujete třeba o nějakém dlouhodobějším pobytu. Teď jste říkal, že do toho Grazu tak jezdíte střídavě, tak chtěl byste třeba strávit v nějaké zemi i delší období?
1: Nad tím bych se mohl zamýšlet, pokud by mi nešlo o kariéru. Já mám natolik rád Čechy, že já jsem naprosto pro se vzdělávat a dojíždět kamkoliv za vzděláním a posouvat se interpretačně i jako houslista. To se mi líbí a určitě to považuji za nezbytné, ale jako pro delší dlouhodobý pobyt bych vždycky zvolil Českou republiku, jenom protože jsem tady vyrůstal a mám to tady strašně rád.
0: Vaše nadcházející koncerty samozřejmě posluchači najdou podrobně rozepsané na vašich webových stránkách, takže tam to máte dokonce až do srpna, jak jsem se díval, do začátku příští sezony. Nicméně přece jen možná pár bodů, jestli byste mohl uvést, na co se nejvíc těšíte v první polovině roku 2026.
1: První polovina roku 2026 pro mě bude ve znamení absolutoria. Tím pádem mám plánu dva absolventské koncerty, kdy jeden z nich bude právě se Severočeskou filharmonií a budeme uvádět dříve zmiňovaného Bartoka. Druhý koncert, tak to je středobod prvního poloviny sezony, ke které já směřuju a velmi se na to těším. Poté v rámci absolventského koncertu na Akademii budeme uvádět hudbu Enescu, jeho oktet či třetí sonátu, to je též mě osobně velmi blízká hudba. A poté koncerty s kvartetem jako přímo na té Moravě, Concentus Moravě a dále, myslím si, že tam máme ještě Pražské jaro znovu, takže práce je spousty a moc se na to těším.
0: Tak budeme vám držet palce a samozřejmě se těšíme na setkání s vámi prostřednictvím vašich koncertů nebo vašich nahrávek i v tom novém roce. Tak moc děkuji, že jste si na nás udělal čas, že jste byl dnes hostem Rádia Klasik Praha. Mějte se hezky a někdy opět naslyšenou.
1: Moc krát děkuji, krásný den.
0: Hostem pořadu Hudba v miléniu dnes byl houslista Daniel Matejča a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
2: Hudba v miléniu.
3: Ladíte Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Klasik Praha.
10: Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
9: Klasik Praha.
11: Dnešní večer bude na Klasik Praha patřit hudbě českého hudebního skladatele a pedagoga Leopolda Koželuha. Leopold Koželuh se narodil ve Velvarech se jménem v rodině ševce Antonína Bartoloměje Koželuha jako Jan Antonín. Hudbě jej po nějakou dobu vyučoval jeho starší bratranec jménem Jan Antonín Koželuch. A tak si mladý komponista v roce 1774, aby zabránil nedorozuměním a záměnám se svým bratrancem, změnil křestní jméno na Leopold. A toto jméno si vybral podle císaře Leopolda II. K jehož korunovaci českým králem v katedrále svatého Víta 6. září 1791 Koželuch složil slavnostní kantátu. Jeho prvním opusem je baletní hudba z roku 1771, která byla provedena v Praze. Podobných skladeb pak v následujících letech složil přes 20. V roce 1778 se odstěhoval do Vídně. Zde byl pravděpodobně krátce jeho učitelem Johann Georg Albrechtsberg. Od roku 1784 pak ve Vídni provozoval vlastní hudební nakladatelství. Ve Vídni se Koželuch zařadil mezi nejznámější pianisty a na císařském dvoře se mu podařilo získat místo učitele hudby arcivévodkyně Marie Alžběty, dcery Marie Terezie. V roce 1781 se uvolnilo místo v Salzburku po odchodu Wolfganga Amadea Mozarta a Koželuch dostal nabídku toto místo převzít, ovšem odmítl. Podobně jako Mozart vstoupil Koželuch okolo roku 1790 ve Vídni do zednářské lóže a o dva roky později, když Mozart zemřel, přijal nabídku stát se po něm dvorním skladatelem v Praze. Koželuhovo dílo se setkalo s ohlasem po celé Evropě už během jeho života. V posledních letech života se však ani on nevyhnul kritice. Bylo mu vytýkáno, že tvoří příliš mnoho a k jeho kritikům se přiřadili i Mozart a Beethoven. Řada jeho skladeb nese znaky hudebního romantismu, některá díla však jsou záměrně konzervativní, což dokládá například označení triová sonáta, které Koželuch používal pro svá klavírní tria. Dnes večer zazní čtyři z jeho symfonií A-dur, C-dur, D-dur a G-mol. Hrát bude komorní filharmonie Pardubice a řídí Marek Štilec.
9: Koncert bez smokingu
10: na Klasik Praha.

0: na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha. Z archivu osobností.
1: Co poslouchají slavní.

0: Když jsem přemýšlel o tom, že do studia Rádia Klasik Praha zase pozvu svého hosta, který už v tomto pořadu sice byl, ale velmi rád ho tady u mikrofonu vidím, tak jsem ho chtěl pozvat dříve, než se stane ředitelem Pražské konzervatoře. Je jím Ivo Kahánek. Dobrý den, Ivo.
1: Dobrý den.
0: Ale protože v té době jste měl celou řadu rozhovorů v různých médiích, než jste ještě do té funkce nastoupil, to bylo tuším kolem 23. června, jestli se nemýlím.
1: Je to přesně tak.
0: Tak jsem si říkal, trošku počkám a budu si s váma povídat spíš o tom, jak to tam probíhá na Pražské konzervatoři teď. Samozřejmě klavírista Ivo Kahánek, taky docent na Hudební akademii muzických umění. Takže pedagogem už jste byl. Ale co vás přivedlo k tomu vůbec přistoupit na to, že byste mohl dělat ředitele takové důležité významné instituce, jakou je Pražská konzervatoř?
1: Já jsem vždycky latentně toužil přičuchnout i k hudebnímu managementu, ale samozřejmě ta profese klavíristy, zejména v těch letech, kdy člověk je v rozletu a snaží se získat nějakou pozici v hudebním světě, tak samozřejmě ta pozice nebo ta kariéra pianisty je, dá se říct, 24/7, by se dalo říct. Takže já jsem to vlastně nějakou dráhu klavíristickou zahájil zhruba v roce 2004, takže letos jsem 21 let pravidelně neustále na pódiích a po těch 21 letech jsem si říkal, že se tato pozice objevila, tak mě napadlo, že by to možná po těch 21 letech byla ta správná doba udělat i něco jiného, trošku něco vrátit do toho systému, protože já samozřejmě kromě své klavírní dráhy tak se věnuju pedagogice a věnuju se pedagogice vlastně opravdu na všech třech stupních našeho vzdělávání, byť na tom základním jenom prostřednictvím stipendijní akademie Menard, ale přece jenom jsem v kontaktu se základními uměleckými školami, Pražské konzervatoři jsem nějaký maličký úvazek vyučoval už doposud a samozřejmě Pražská HAMU, to bylo zmíněno. Takže mě to lákalo vlastně spojit ten pohled interpreta, pedagoga a člověka, který trošku se snaží vidět do všech těch tří stupňů našeho uměleckého vzdělávání.
0: No a já mám takový pocit, že ve vašich genech jsou nějaké pedagogické záležitosti. Máte pedagogické kořeny, pokud vím?
1: Mám naprosto pedagogické kořeny, vím, a tatínka byla celá rodina, všichni byli pedagogové, byť teda nikdo z nich pedagog hudby, ale to, jak se říká, kantorské střevo jsem doufám podědil.
0: No ale samozřejmě především jste taky klavírista a já jsem zapomněl říci, že tou první skladbou dnešního pořadu byla Beethovenova patetická sonáta. Z ní jsme uvedli třetí větu, sonáta je v c-moll a byla to věta v tempu Allegro. Ale k hudbě se samozřejmě budeme vracet, budete nám nejenom hrát vy, ale vaši další hudební kolegové. Ale když se ještě zastavíme u toho konkurzu, protože předpokládám, že probíhal konkurz.
1: Ano, samozřejmě.
0: Co všechno si musí člověk rozmyslet a připravit na takový konkurz, čili co je od něj požadováno?
1: V prvé řadě je požadována koncepce řízení, která v tomto případě čítala 5 normostran, kde by člověk měl načrtnout opravdu to, co hodlá na té instituci dělat, kam ji hodlá směrovat, a to samozřejmě nejen v té umělecké rovině, ale i v rovině materiální, protože Pražská konzervatoř má vlastně 2 vlastní budovy plus si pronajímá od taneční konzervatoře část třetí. Takže jsme i vzhledem k tomu počtu, protože našich zaměstnanců je takřka 280, tak uřídit to není úplně jednoduché i po stránce provozní. Samozřejmě na každou školu se dnes hrne spousta administrativy, je třeba hlídat finance a tak dále, takže ta koncepce, jako řekl bych, mnohovrstevnatá je tou základní podmínkou. No a dále by člověk měl být vzdělán minimálně v těch věcech, které se toho provozu školy týkají, to znamená školský zákon, zákoník práce a tyhle ty věci bylo nutné si nastudovat. Plus samozřejmě je dobré, a já jsem to udělal, si trošku vzít nějaké zkušenosti od kolegů, kteří tu práci dělají, protože přece jenom jakkoliv jsem už nějaké minimální zkušenosti s managementem měl, například 15-leté vedení soutěže Bromovská klávesa nebo můj koncertní cyklus Klasika o čtvrté, tak takováto věc je trošku jiná píseň. Takže ty inspirace a zkušenosti z praxe jsou k nezaplacení, čili tomu jsem se taky hodně věnoval.
0: Já myslím, že bychom si teď mohli pustit další hudební ukázku, na které ale nebudete hrát sám, neboť uslyšíme jedno trio, tak představte ji krátce.
1: Je to nahrávka Dvořákova tria, kde dlouhodobě působím po boku houslisty Jana Fischera a violončelisty Tomáše Jamníka. A je to jeden z našich velmi častých a oblíbených kusů, tedy třetí věta z klavírního tria G-moll opus 15 Bedřicha Smetany.

0: Teď vám hrál nejenom můj host Ivo Kánek, ale taky Jan Fischer a Tomáš Jamník v této části tria G moll Bedřicha Smetany v finále tohoto opusu 15. Hrálo tedy Dvořákovo trio. Abychom to upřesnili, a to mě přivádí na myšlenku, protože vystupujete solově, hrajete s orchestry, hrajete právě třeba tady taky ve Dvořákově triu, k tomu další programy a pořady. Jak budete muset omezit tuhle tu činnost klavírní?
1: Částečně určitě omezit budu muset a vlastně už jsem ji částečně omezil. Bude to zase pro mě ale trošku výhoda v tom, že si budu moct více vybírat, že si budu moct třeba více sjednotit repertoárově tu sezónu, tak abych prostě nehrál každý týden dva různé programy, což je pak časově opravdu jako nesmírně zatěžující. A abych si to celkově víc namodeloval, takže už to dělám, nicméně samozřejmě pianistou být rozhodně nepřestanu. A taky bude asi záležet, jak rychle se tu práci ředitele naučím, protože ono je to taky do značné míry řemeslo. A přece jenom některé věci se opakují, že jo. Když člověk zažívá ten první rok, jako já teď, tak vlastně všechna agenda a odlišná agenda různých měsíců, protože ona velmi odlišná je, tak je samozřejmě pro mě vlastně vždycky tam něco nového. A když už to člověk zažívá po druhé, po třetí, tak už přece jenom spoustu těch věcí si zkusil, už na to má nějaký modus operandi, už ví, co delegovat na koho. Takže myslím si, že ta zátěž časová se bude zlepšovat, ale samozřejmě ten první rok, dva, kdy se to člověk učí, tak tu koncertní činnost trošku zredukuju, ale nechám si ji tak, abych zůstal ve vrcholné formě a abych prostě nestratil kontakt s pódiem, protože to by nebylo dobře ani pro mě, ani konec konců pro tu konzervatoř.
0: Mohli bychom možná připomenout, že Pražská konzervatoř, ale to není jenom hudba, ale jsou tam další obory, další oddělení, připomeňme je.
1: U nás vyučujeme samozřejmě hudbu, zpěv a hudebně dramatické oddělení, tedy vlastně hlavně herectví. A samozřejmě naše herecké oddělení je rovněž legendární, protože na něm vyučovalo neuvěřitelné množství hereckých ikon, které všichni známe. Takže bychom rádi samozřejmě v tom pokračovali a rádi to neustále zkvalitňovali, protože samozřejmě tak jako v hudební branži, tak i v herecké ta konkurence je velmi vražedná, úroveň jde nahoru. Takže Pražská konzervatoř má vzhledem ke své historii přímo povinnost být i v tomto vůdčí.
0: A jak dalece musíte jako ředitel proniknout i do těch dalších oborů, ale předpokládám, že tam jsou jednotliví vaši jaksi zástupci pro ty obory.
1: Je to tak, ale musím říct, že zrovna aspoň lehké povědomí o těchto oborech je pro mě spíše tou zábavnou složkou ředitelování, protože přece jenom je to radost, když po dní v kanceláři, kdy řešíte nejrůznější věci, můžete jít večer na studentské představení do divadla, kde za to sice jste zodpovědný, ale jenom tak dost povzdálí a jdete si to užít spíš jako divák a máte radost, jak to mladým jde, takže to je spíše ta příjemná část povolání.
0: Tam je taky krásný sál, kam samozřejmě naši posluchači jsou zváni při příležitosti různých koncertů. A když se přidržíme toho hudebního oddělení, tak tomu tam navíc přistupují. Teď nevím, jestli ještě existuje barokní orchestr, Pražské konzervatoře existuje.
1: Ano.
0: Pak je to tedy, řekněme, symfonický orchestr a orchestr komorní.
1: Přesně tak.
0: Všechny ty orchestry pracují naplno. Jste se nějak seznámil s tou jejich dramaturgií, nebo co vlastně
1: určitě,
0: oni připravují?
1: Určitě jsem se seznámil, my už v tuto chvíli připravujeme samozřejmě dramaturgii na příští rok, protože to se musí dělat v nějakém předstihu. Ta práce s orchestry je samozřejmě na jednu stranu krásná, na druhou stranu trošku nevděčná, protože u klasických orchestrů, symfonických nebo komorních, se vám obsazení mění relativně minimálně. Zatímco u nás se obsazení mění neustále, protože vždycky, když dovršíte nějaký generační, nějaký ročník, tak vám ten ročník skončí a přijde třetina nových lidí úplně, které to učíte vlastně od začátku. Takže v tomhle je to trošku sisyfovská práce. Na druhou stranu ty orchestry pod vedením, ten symfonický vede Miriam Němcová, komorní pan Talich a barokní Jakub Kydlíček, tak oni všechny mají, myslím si, vynikající výsledky, mají bohatou koncertní činnost a to nejenom v rámci konzervatoře, ale velmi často vyjíždějí na spřátelené festivaly. Namátkou jmenuji třeba Smetanovu Litomyšl, ale mnohé další. Měli jsme v Nelahoze vsi na začátku roku příležitosti oslav znovu otevření rodného domu Antonína Dvořáka. Jsme měli velký symfonický koncert, úspěšný. Takže opravdu ta agenda je velice obsáhlá. A myslím, že to je taky jako jedna z těch hezkých stránek práce, právě dohlížet na to, aby ty orchestry se nejenom rozvíjely, ale aby byly také řádně zpropagovány.
0: Co se týče funkčního období, já vím, že třeba pan doktor Václav Holzknecht tam byl neuvěřitelně tedy mnoho let. Je nějak stanoveno?
1: Funkční období je stanoveno na 6 let.
0: Na 6 let klasicky a pak se musí tedy pořádat další konkurs, je to tak?
1: Musí, a nebo takhle, buď se pořádá konkurs, ale v případě úspěšného vedení bez problémů, s kterým je zřizovatel spokojen, tak se někdy dělá i takzvaný pohovor s ředitelem.
0: Dobře, a může pokračovat samozřejmě ve své práci i dál. Teď se ještě zeptám na tedy tu vaši další činnost. Musel jste třeba snížit úvazek na HAMU?
1: Trošku jsem si ho snížil, respektive hlavně jsem se zbavil některých činností, které jsem na HAMU dělal kolem. Já nevím, jeden z akademických senátů jsem položil a spoustu dalších těch věcí, které nebyly součástí přímo toho úvazku a které časově sice nejsou ani jedna z nich příliš zatěžující, ale přece jenom, když se to nasčítá, tak to je tady půl dne, tamhle další 2 hodiny a už pak je to moc.
0: No a ještě se nemohu nezeptat na stipendijní akademii Menard. Hodláte dál pokračovat?
1: V Menardu určitě hodlám dál pokračovat. My jsme shodou okolností nedávno podepsali s Menardem jako Pražská konzervatoř memorandum o spolupráci, což je velmi přínosné pro obě strany, protože Menard většinu těch setkání už bude dělat u nás, tedy v důstojném prostředí, na kvalitních nástrojích a tak dále. Na druhou stranu my zase tím získáme platformu pro naše špičkové pedagogy, z nichž mnozí už teď jsou mentory Menardu a mají tak kontakt s těmi nejtalentovanějšími žáky základních uměleckých škol, což nám samozřejmě jednak zajišťuje přísun těchto špičkových žáků na Pražskou konzervatoř. A jednak také třeba u méně frekventovaných oborů jsme domluveni, že které se otevírají jenom jednou za čas, tak jsme na tom domluveni, že právě třeba účast pedagogů Pražské konzervatoře, z nich mnozí jsou špičkovými solisty nebo hrají třeba v České filharmonii, takže pomůže i konzolidaci těchto méně frekventovaných oborů.
0: Už jste asi na konzervatoři poznal svoje nejbližší spolupracovníky, ještě chystáte nějaké změny, nemusíte být konkrétní.
1: Já si myslím, že teď prostě ten první rok, teď se budeme věnovat hlavně poctivé práci a musím říct, že já jsem od začátku byl vlastně nesmírně příjemně překvapen, kolik je tam lidí, kteří nejenom milují Pražskou konzervatoř a pracují opravdu nad rámec svých povinností, ale jsou skvělými profesionály a u mnoha z nich se od nich dnes a denně učím, přestože jsem jako technicky nadřízený, ale opravdu tam mám jako skvělé zázemí, skvělý background.
0: Já děkuji Ivo Kahankovi za další odpovědi a teď požádám o další hudbu. My jsme tuším vybrali dílo Friderika Chopéna.
1: Ano, bude to jedno z mých oblíbených a frekventovaných skerc, a sice skerco číslo 3, cis mol opus 39.

0: ponechme už asi stranou Pražskou konzervatoř, že budeme zpovzdálí sledovat, jak vám to jde, ale já myslím, že všechno na Pražské konzervatoři bude fungovat ke spokojenosti nejenom studentů, ale třeba i návštěvníků koncertů. Ale můžeme se ještě chviličku jmenovat těm studentům a klavíru. Klavír to je nástroj, na který se hlásí asi poměrně dost lidí.
1: Je to tak, je to jeden z nejfrekventovanějších a nejkonkurenčnějších nástrojů. A je to jednak díky tomu, že samozřejmě ten nástroj je neuvěřitelně atraktivní, má obrovský repertoár, nádherný, že jo, je to v podstatě symfonický orchestr pro dvě ruce. Ale zároveň i taková maličkost, že vlastně začátky klavírní, ty úplné začátky patří mezi nástroji k těm v podstatě nejsnazším, protože když se to srovná, já nevím, se začátky na nástroje smyčcové nebo dechové, tak samozřejmě jak pro toho malého hudebníka, tak pro jeho okolí ty začátky na klavír jsou takové zdaleka nejrychlejší a i nejpříjemnější. Samozřejmě ve chvíli, kdy se dostanete za ně už na určitou, aspoň jako lehce pokročilou úroveň, tak pak ten klavír naopak začne být nesmírně obtížný.
0: Ale napadá mě zase, že třeba oproti smyčcovým nástrojům klavír zas až na koncertních jevištích nemá takové uplatnění. Člověk musí buď být vynikajícím solistou, nebo tedy hrát případně v nějakém komorním ansámblu a podobně. Jak je to tedy s uplatněním klavíru vůbec v životě, když člověk vystuduje tu hru na klavír?
1: V tomhle je klavír samozřejmě krásný a krutý zároveň, protože přesně jak jste říkal, to uplatnění takhle té klavírní hudby na pódiích zní obrovské množství, ale samozřejmě je to buď otázka těch ryzích solistů, což je opravdu zlomek těch studujících, a nebo potom samozřejmě komorní hudby, kde ten klavír se nějakým způsobem velmi často uplatňuje v triích, kvartetech a tak dále. Ale dá se říct, že opravdu vysoké desítky procent, asi možná 90% a více absolventů klavíru, a to nejen na konzervatoři, ale i na univerzitě, se nějakým způsobem věnuje pedagogice. Mnoho z nich pedagogice na základní umělecké škole. A právě ta disproporce mezi tím, že samozřejmě, když jde mladý adept hudby studovat konzervatoř, tak většina z nich samozřejmě touží být tím solistou a menšina touží být pedagogem na základní umělecké škole, to je třeba si říct. A přestože ta práce pedagoga na základní umělecké škole je nesmírně cenná, já dnes a denně, a neříkám to jako planou frázi do rádia, jo, já dnes a denně vidím i jako pedagog, i jako člověk, i jako ředitel, že když někdo položí ty základy správně, ať už ten žák je opravdu hypertalentovaný, nebo ať z něho třeba jednou bude něco jiného než solista, tak když se ty základy položí správně, jak lidsky, tak pianisticky, technicky, tak nejenom, že se neuvěřitelným způsobem ušetří práce toho studenta a jeho budoucích pedagogů, ale vlastně se zásadním způsobem ovlivní jeho celoživotní dráha. Takže ta práce těch pedagogů, kteří opravdu staví tu ručku na klavír a dělají ty úplně první krůčky, je nedocenitelná. A přestože mnozí z nich pak nefigurují v těch CVčkách slavných pianistů, tak je to opravdu jako neuvěřitelně důležitá a svým způsobem krásná práce. A jedna z věcí, kterou já jsem si kladl i na konzervatoři a kladu si za svůj cíl, aby ta pedagogika se stala, neříkám, že zcela rovnocenou, protože samozřejmě každý se vidí v záři reflektoru na pódiu, ale aby se pedagogika nestala nějakým nutným zlem, který na člověka zbude, když se neprosadí jako solista, ale aby byl opravdu už od té konzervatoře připravován jak profesionálně, tak i mentálně na to, že pedagogika není prostě méně cenná věc, že se tím lze dneska slušně uživit, že člověk nemusí k tomu prostě ještě dělat x milion dalších věcí, aby vůbec měl na chleba. A že když k tomu přistoupí správně, takže skutečně to může být lidsky nesmírně naplňující činnost.
0: Ještě mě napadlo, jak se studenti mohou uplatnit ještě jako studenti třeba v koncertní praxi. Já vím, že herci vždycky, když je tady mám, říkají, že jim škola třeba i moc jako to nevidí ráda, když jdou do televize nebo do filmu, protože tím zanedbávají ty studijní plány. Jak je to s muzikanty?
1: Toto je otázka, za kterou moc děkuju, protože jako téhle otázky se týká velká část práce i toho ředitele konzervatoře. Já za sebe můžu říct, že ať už jde o herce nebo o muzikanty, tak já strašně rád vidím, když si pustím televizi, kterou teda doma nemám, ale kdybych si ji pustil a viděl tam naše studenty, tak by mě to stejně jako u muzikantů naplňovalo jako velkou pýchou a velkou radostí. Akorát, že vy jako ředitel jste přesně ten, který musí často řešit konflikty, jak na jednu stranu tuto žádoucí, ale do tabulek nezapsatelnou činnost, prostě na jednu stranu to podporujete a na druhou stranu samozřejmě vy potřebujete do těch mřížek toho našeho rozvrhu napsat tu absenci, tady to omluvit a tak dále. A je na to samozřejmě spousta regulí a vy musíte dostát tomu, že jste na jednu stranu střední škola, ale na druhou stranu jste ta konzervatoř, která přece jenom se do těch tabulek pro gymnázia špatně vměstnává. A tento, řekl bych, já nechci říct souboj přímo, ale toto potýkání se jako té umělecko-pedagogické reality s tou svým způsobem umělou, ale zase nutnou realitou rozvrhu a všech těch školských regulí, tak kolem toho se opravdu motá velká spousta činností nejen mě, ale i mých kolegů. A myslím si ale, že my vlastně nesmíme na umělecké škole přestat v tom potýkání se, protože kdybychom přestali, tak na to úplně rezignujeme a budeme zcela na straně těch tabulek, což není účelem konzervatoře. Stejně jako jim samozřejmě ale není udělat ze školy úplný holubník a říct, my jsme tady umělci a pro nás neplatí žádná pravidla. Takže jako hledání rovnováhy v tomto s tím, že mým přáním je dovolit a naopak podpořit naše studenty ve veškerém uměleckém rozletu, jakého jsou jenom schopni, ale zároveň to udržet na té hraně nože, tak aby to nebyla anarchie, tak to je věc, kterou si myslím, že člověk vyvažuje neustále po celou dobu jako práce ředitele nebo pedagoga konzervatoře.
0: Tak já děkuji za tuto odpověď a pustíme si další skladbu našeho programu, respektive budou to takové dvě krátké skladbičky z jednoho díla, to teď představíte, co to bude.
1: Budou to dvě části z cyklu Akcenty českého skladatele Viktora Kalabise, který kromě toho, že byl tedy významným tvůrcem, tak to byl také manžel legendární čembalistky Zuzany Růžičkové, myslím, že celým českým hudebním světem milované. A byl to také zakladatel Concertina Praga, což je dodnes existující velmi prestižní soutěž právě pro ty mladé kolem 15 let.

0: Z díla Akcenty pro vás vybral jako interpreta můj host ve studiu, klavírista a ředitel Pražské konzervatoře Ivo Kahánek, dvě části tohoto díla Viktora Kalabise. A po těch akcentech, které jsme teď slyšeli, už se zeptám. Vy jste už uvedl, že budete muset omezit jistým způsobem svoji koncertní činnost, což je přirozené při té náročné práci ředitele postihující další obory. Ale můžeme pozvat třeba české posluchače samozřejmě. Mám na mysli teď na něco v nejbližší době, třeba do Vánoc nebo do nějakého období.
1: Určitě můžeme. Já jsem teď po několika zahraničních výjezdech právě i z časových důvodů zůstávám trošku v domácích hluzích a hájích, takže bych pozval posluchače například na 17. listopadu na koncert do Veselí na Moravě, můj klavírní recitál, nebo zase v Čechách vlastně stejný program o den později 18. listopadu budu hrát v Benátkách nad Jizerou, a nebo pro příznivce kombinace s jinými hudebními nebo s jinými uměleckými žánry, tak začátkem prosince, tuším, že 10. se odehraje mimořádné představení v Mahenově divadle v Brně, kde budeme vlastně opakovat náš úspěšný projekt s NDB3, tedy s třetím souborem baletu Národního divadla v Brně pod vedením pana Maria Radačovského. A budou to Janáčkovy skladby Po zarostlém chodníčku a Capriccio právě s tímto baletním souborem, a my jsme tento program několikrát úspěšně realizovali letos na Světové výstavě v Osace. Takže srdečně zvu nejen tedy Brňáky na toto krásné představení.
0: A samozřejmě na další koncerty, které si najdete třeba na webových stránkách nebo jinde na ně narazíte, přijďte si poslechnout interpretační umění Ivo Kahánka, které je vynikající, a já vám k tomu přeji, aby bylo vynikající i vaše ředitelování, abyste vy byl spokojen i pedagogové a studenti vaší školy. A moc děkuji, že jste přišel.
1: Moc vám děkuji za pozvání a krásný den všem milovníkům klasické hudby.
0: A ještě řekneme, co budeme hrát na závěr.
1: A na závěr jsem si nechal takový bombónek. My jsme před časem společně s mezzosopranistkou Markétou Cukrovou nahráli CD s poetickým názvem Ej smutno jemně. A já jsem z toho vybral jednu krátkou ukolébavku Benjamina Britna.